0: Ona je sladká jako květ, já jsem spin. A ten si naladím, protože co poslouchat vím.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Čavo. Hej.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: který ti dá do uší.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik,

Stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na

na světě budu omezenou dobu. Máme zhruba 30 tisíc dnů. Už budu v půlce, furt jedu na full. Tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid. Miluju zápřah, miluju práci. A stejnou měrou chci zabít tu zvěnivsu. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě skýrám soudnost. Co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy? Vím, vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat. Za krkem mi sedí síha. Šeptá mi do ucha, že je to málo.

les a hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům. To je smůla, dome, podívej. Dome, podívej. Ale počkej, hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou.

0: a můžu ti říct, napiš maniakovi, protože nemá se k němu hodíš. Normálně to bude banger, to bude hit, přísahám ti, napiš maniakovi a normálně hit, století to bude.
1: No tyjo, já asi půjdu za manažerem k maniakovi a vyžebrám si kontakt normálně.
2: Hele, ono stačí jít jenom za Romanem nahoru, on ti to číslo podle mě dá každopádně. Já musím s Michalem naprosto souhlasit, maniakovi napíšeme.
1: Děkuju. No a já jsem zvědavý do jména tvoje Music Impro příští týden.
2: To já potom letom teda taky.
1: Každopádně my se slyšíme zase zítra ráno.
2: Přesně tady na Radio Spin od 6 do 9. Mějte se krásně, čus.
1: Au.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.

0: Radio Spin.
1: Miluju mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Miluju mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Ladíš Rádio Spin, máme tu 5 hodin a 55 minut cca. Je tu středa 8. července a kdo je za Majkem? No tak samozřejmě Krištof Musil a Dominik Švehlík.
1: Dominik Švehlík.
0: Jak jinak, že jo?
1: A tak jako hodilo by se to, ne? Jakože kdybychom si prohodili příjmení, jakože nebylo by to tak hrozný.
0: To je pravda, jako nezní to tak špatně. Víš, ale... co bych udělal? Já bych se jako každý ráno představoval nějak jinak.
1: Každý ráno by si měl jako jinou přezdívku.
0: Jo.
1: Těma tak to chudáci spineři, ale potom.
0: To je pravda, ale když si jako najdete naší apku, tak tam samozřejmě vidíte, kdo tam je, že jo.
1: Přesně tak, nebo náš web. Každopádně všem spinerům přejeme krásný dobrý ráno.
0: Je to tak. Good morning.
1: Tak co nás tady dneska čeká mezi 6 a 7?
0: Dome, tak čekají nás ty krásné 3 hodinky takhle po ránu. Já to miluju, už teď to miluju, takže mezi 6 a 7 si dáme co?
1: Tak my si řekneme, kolik stojí zvětšení nádobíčka, říkal kamarád.
0: Kamarád říkal,
1: kolik to stojí, takže na to se určitě tady mezi 6 a 7 podíváme.
0: Super, na to se těším, to mi bude strašně k něčemu.
1: Jakože bude se hodit.
0: No, hele, tak já jsem třeba dneska zabrouzdal, lomeno včera v tramvaji do řeckých vod, jo, to tady off-air trošku teďka řešili takového jednoho řeka, ale o něm to nebude, protože já jsem našel týpka, který je kazatel a kněz a vydal metalový album. A je to crazy, je to fakt jako crazy, včera jsem to poslouchal a tak jsem se u toho tlemil, je to skvělý, jako kritiky ověnčený dokonce, ale je to crazy.
1: Já si myslím, že vzhledem tomu, jak poslední dobu máme docela i cool papeže, takže vlastně
0: se
1: ve
0: hodí,
1: finále
0: že?
1: Se to docela i hodí, prostě, no, jako, že ta, nevím jestli říct, jako církev je prostě jako poměrně progresivní poslední dobu. Takže jo, na to jsem určitě zvědavej, třeba vyhrabeme i nějakou ukázku, každopádně máme připravenou taky novou poznávačku, jsem zvědavej, jestli to Krištof dneska uhodne na první dobrou a já věřím tomu, že jo, protože jednodušší poznávačku tady dlouho neuslyšíte.
0: Dobře, tak já jsem rád, já si tady zahraju s váma poznávačku, pak si dám s váma voice slip.
1: Ano, tak tam jsem zvědavý taky, jestli to dáš na první dobrou, i když dneska musím říct, že by to mohlo být spíš jako pro pamětníky.
0: OK, takže poznávačka bude lehčí, ale voice slip bude pro pamětníky, jo?
1: Jako, myslím si, že voice slip nebude úplně těžký, ale myslím si, že možná jako generace Z, jako seš ty třeba, generace Z, tak možná třeba nebude znát tohohle toho pána, nebo minimálně třeba jeho projekty.
0: Tak banger.
1: Tak
0: dobře,
1: uvidíme.
0: Každopádně,
1: my se jdeme podívat taky na počasí, co se týče dnešního dne, tak počítejte s tím, že by venku mělo být tak jako pochmurno, asi dá se říct, po celý den, počítejte s tím, že bude pod mrakem, ale teploty budou příjemný.
0: Je to tak. Jako už dneska tam je celkem pěkně. Já jsem ráno vstával a říkal jsem si, že to je jak počasí z filmu Tima Burtona. A úplně jsem to zbožňoval, tyjo.
1: Já jsem si říkal, jestli vyrazím v mikině nebo ne, nakonec jsem to fitnul v tričku a musím říct, že jsem jako neprohloupil.
0: A v čepici.
1: A v čepici, ano, proto jsem se dneska ráno vracel, proto jsem nejel poprvý tramvají, která začala jezdit přes Strašnice. Promarnil jsem to, tuhle tu šancičku.
0: Bohužel, zítra je taky den doma.
1: Jo, ale už to nebude ono prostě.
0: Co se dá dělat?
1: No. Přesně tak, co se dá dělat. Tak jdeme se podívat za Julie. Radio Spin.
2: BN. Príjemný stredočnejší deň. Sevli vydal nový singel Furt je, ktorým reaguje na fanúšikov, ktorí sa pýtali, kedy príde ďalšia tvorba. Novinka stavia na klasickom boom-bap zvuku, úprimných textoch a potvrdzuje, že rapper zostáva verný štýlu, ktorý ho dostal do povedomia poslucháčov. Brno sa na pár dní zmení na malý vesmír,

0: pôsobení v National Hockey League podpísal zmluvu s klubom Avangard Omsk v kontinentálnej hokejovej lige. Pre skúseného strelca tak končí zámorská etapa kariéry a čaká ho nová výzva v Rusku. Ja ti prajem ešte pekný celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Máme tu 6.01.
2: To je přesně čas, a ty dál posloucháš Radio Spin. S tebou je Krištof Adam.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš.
5: Tví show
4: se liší od těch mé.
5: Není to ani stejná liga, je to úplně šíj.

0: Jako jestli je track od Mikolase, který miluju, tak je to tato věc.
1: Ano, to ti fakt jako profoukne ofinu tady tenhle ten track.
0: Hnedka takhle z rána. 6 hodin 8 minut, ty posloucháš Radio Spin, s sebou je Krištofa, taky Dominik, no a my se jdeme podívat na první zprávy.
1: Jdeme si dát rychlý průlet, dneska mi to mluví po ránu, tyjo, to bude parádní.
0: Jo, tak
1: a jak jsem
0: to
1: sliboval, tak já jsem včera našel fakt jako hudbu pro fajnšmekry, bych řekl, protože jsem tak jako brouzal po internetu a našel jsem nějakou kritiku na album, které se jmenovalo Paradise Metal. Říkám, tyjo, tak jako metal mám rád, že jo, mám třeba rád Mansona, mám rád Ozzyho, takhle různě se jako občas pustím. Tak jsem na to kliknul, no a zjistil jsem, že to vydal nějaký řecký pravoslavní kněz, který se jmenuje Dionysos Stambakis, pokud to čtu správně. Nejsem si úplně jistý, že jsem to překládal z řečtiny.
0: Mm-hmm.
1: Každopádně tenhle ten borec, já jsem poslouchal tu desku a tam je všechno, jako on tam míchá doom metal, rap, elektroniku, dubstep dokonce a do toho ti prostě hraje takové ty byzantské církevní chorály, víš co myslím?
0: Jasně.
1: A to je crazy, jako třeba jeden track, který se myslím, že jmenoval Techno jde monastýr, tak začíná, že ten kněz zařve Are you ready? A najednou se tam ozve ten byzantský chorál. Je to fakt jako zvláštní věc, každopádně borec s tím jako fakt sklízí úspěchy a mě mrzí, že jsem tady nenašel tu ukázku, protože fakt všechno bylo jenom řecky, já jsem se to překládal. Mm-hmm. A co jsem tak pochopil, tak to vyšlo buď to jenom na nosičích, anebo neumím hledat řecky, to je jedna věc.
0: Tak ono jako v té řecké abecedě se hledá blbě, že jo, co si budem povídat, každopádně teda musím říct, že jestli je mše, na kterou bych fakt jako chtěl jít, tak je to teda od této chvíle řecká mše, ty vole. Jestli tam na ten týpek dělá půlnoční, tak já si normálně na Vánoce kupuju letenky, ale tím do Řecka.
1: Já tě zklamu, nedělá. Já jsem si to taky googlil a říkám, ty jo, a jestli to jako zandává i takhle u těch mší, tak to bude super, no bohužel ne, no.
0: Jako bylo by to cool.
1: Ano, říkal, že ta hudba je prostě jenom koníček, kterou dělá bokem a jinak to kázání nechává tak, jak je.
0: A tak ono mu to třeba časem začne vydělávat, protože já jsem i našel, kolik se vydělávají zpěváci ze Spotify.
1: Jo.
0: Respektive takhle já to vím, ale našel jsem to teďka úplně přesně, kolik to je. Tak i to si můžeme za chvilinku říct, protože no, to si myslím, že je docela zajímavý, ale myslím si, že by se tímhletím zrovna moc neviděl, takže spíš by to chtělo dělat ty placený mše.

0: Girl. Máme tu středu 8. července, svátek má Nora, to jsme ještě neřekli, takže všem Norám všechno nejlepší.
1: To je krásný jméno.
0: Je to pěkný
1: Nora
0: jméno.
1: Nora se mi líbí, je teda jako těžce zneužitelný, ale líbí se mi.
0: Proč zneužitelný?
1: Tak Nora.
0: Nora?
1: Nora. Víš, co je Nora? Tam...
0: Nora, to je od Ibsena hra.
1: Nebo je to taky díra, ve který bydlí jezevec.
0: Aha, jako takhle. Já jsem úplně přemýšlel za 8 rohů a vůbec mi nedocházel ten vtip.
1: No, tak je 6 ráno, ono to prostě vyteká pomalu občas. Každopádně, my jsme se přiblížili do středeční poznávačky, ve který dneska budete hádat jednu českou klasiku. A teda musím říct, že jestli tohle neuhodnete, jestli dneska budete prostě tápat od první dobrý, tak si myslím, že se budu moc právoplatně urazit, protože dneska si myslím, že je to věc, kterou zná naprosto každý z České republiky, ale naprosto každý.
0: OK, těším se, pojď, nedívám se tam.
1: OK, nedívej se, tak jdeme na ukázku.
0: Kvěří, napněte uši.
1: Číslo 1.
2: Hned, za 5 minut to bude.
3: Za 7 minut.
1: Tak Krištof už kejmá, Krištof už dost pravděpodobně tuší, no a jestli tušíte taky, tak 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílejte svoje tipy na dnešní poznámečku. Zatím bez nápověd, Krištofe.
0: Jo, zatím bez nápověd.
1: Bez nápověd. Kdyby náhodou, to prosím vás nebylo zřejmé podle první ukázky, tak nápovědy a další dvě ukázky vás čekají, jestli počítám dobře, za 4 minutky, ale v mezičase se nechte pozvat na hudební víkend.
4: Dětská, poslouchejte, schválně. S kama je tento týpek?

práci. To je to jasné. Další hudební víkend je tu. A na rádiu Spin si děcka budem hrát brněnské rap. Tož to nalaď a poslouchej. Nenadarmo se totiž říká, Brno je zlatá loď. Za rapem do Brna choď. Brno po celou sobotu a neděli

0: je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Zatím musím říct, že se cítím dobře. Zatím z vás mám radost, protože zatím typy, které tady padaly, tak jsou správně, ale zatím ještě nebudeme prozrazovat, o který film tady dneska na Rádiu Spin poznávají CD. Každopádně pouštěli jsme si tady jednu ukázku, tak pojďme na ní.
2: Hned, za 5 minut to bude.
3: 27 minut.
4: Máš tady špek.
2: No,
1: Krištof si tady ode mě vyžádal jenom tak jako off-air pustit další ukázky, které tady mám, tak která z nich tě baví nejvíc. Nebo jako nemůžeš asi prozrazovat, který z nich to teda
5: nemůžu
1: jako konkrétně.
5: Teďka, jak to jako popíšu,
1: že dobře,
5: jo?
1: Tak mi řekni pro mě aspoň osobně, druhá nebo třetí?
5: Jako za mě ta druhá je asi nejjednodušší.
1: Jasně, takže
5: a
1: to bude
5: nejvíc. A ta třetí jako
1: napovědět.
5: Pořád trošičku, ale taky, už jsou to jako kultovní hlášky, takže.
1: Ok, tak my si jdeme pustit tu ukázku číslo 2, která by měla být nejjednodušší.
6: Ahoj. Já tě znám. Ty mě neznáš?
7: Bohužel, já si nepamatuju.
6: Jak nepamatuju? Jedno, pojď. Napijem se, si panáka, pojď.
1: Já si myslím, že teďka už je to jako kompletně jasný.
5: I naprosto, naprosto.
1: Ale tak jako formálně si pustíme i ukázku číslo 3.
5: Prosím.
6: První světová skupina, ta máva, jakhle 1. mája. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, člověče.
1: Jako takový hosta v restauraci chceš, co si budem povídat?
5: Naprosto.
1: Dělal jsi někdy v restauraci?
5: Nedělal jsem nikdy v restauraci, tyjo. Já jsem toho málo dělal, jako krom toho hresu, akorát jsem roznášel poštu. Ale to tady v tom filmu není, takže.
1: Tady v tom filmu není, no, ale když možná tam mají nějakýho pošťáka, ne?
5: Je tam pošťák.
1: Je tam pošťák. Je tam pošťák, podle mě takovej ten fousatej, co s ním jel na tu
5: prozrazuješ.
1: No a to nevadí.
5: A jo, to je pravda.
1: Tak já si myslím, že teďka už stejně všichni vědějí prostě o co jde.
5: No doufám,
1: no,
5: že jo.
1: No každopádně, co vám asi můžeme prozradit, asi jste pochopili podle ukázek, že v hlavní roli je tam Bolek Polívka. Více myslím, že není třeba prozrazovat,
5: vůbec.
1: Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Za 3,5 minutky jdeme do finále.

0: Radio Spin ve tvých uších, pořád máme tu středu 8. července. No a jdeme do finále poznávačky. Dome, já si myslím, že dneska to bylo fakt jednoduchý.
1: Jako bylo, já jsem si říkal, že takhle při středě, protože středa je prostředek týdne, i když máme teda zkrácený týden. Takže to je takový ten nejdelší, nejnáročnější den, takže bychom si nemuseli dneska ty hlavičky lámat tolik.
0: Chápu. Takže... Udělal jsem naprosto správně, protože jo. Podle mě poznali úplně všichni. Jako nebyl to jediný špatný tip, ne?
1: Nemyslím si, že by tady byl jakýkoliv špatný tip. Myslím si, že všechno bylo správně a bylo vás opravdu hodně dneska ráno, teda jak na telefonu 210 32 30 30, tak taky v mobilní apce Rádia Spin. Tak my si jdeme připomenout poslední dvě ukázky, které jsme se tady pouštěli pár minut zpátky.
2: Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Já tě znám, ty mě neznáš?
3: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak nepamatuju? Jedno, pojď. Napijem
0: stále
2: si panáka, pojď.
0: Kdyby tak sánem pojedem.
1: Kdyby Kája tenkrát věděl, jakou legendu potkal tenkrát v Praze, tak jdeme ještě na poslední ukázku.
2: Ty první světová skupino, ta máva, jak na 1. mája, chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče.
1: Děkuji, hustý, kolik těch hlášek z tohoto filmu prostě jako zevšednilo.
0: Jsme to kdysi dávno počítali tady tohleto, my jsme se na to vždycky dívávali na Silvestra s klukama.
1: Aha.
0: A to bylo fakt jako co minuta to hláška, kterou někdo z nás ovládal, že jo?
1: Já si myslím, že 100%. Zrovna třeba mává jak na 1. mája, si myslím, že používám poměrně dost, teda aspoň jako mimo rádio třeba. Každopádně my se jdeme podívat taky na to, jak jste dneska ráno typovali. Já už jsem říkal, že tady padaly správný typy. Můžeme pustit asi jenom první polovinu každého typu, protože to druhý je tak jako trošičku nepublikovatelný.
0: Já
1: do rádia.
0: Jsem cenzuroval, neboj.
1: No, tak ty jsi šikovnej, já ti věřil. Já stříhal. Tak jdeme za Danem.
4: Tomáš tam špek.
1: Vlastně máš ten špek, ano, Viktor.
4: Ale já myslím, že ta ukázka, co jsi tam pustil, tak je dědictví.
1: Dál tady máme třeba Jirku.
5: Dědictví!
1: Další dědictví tady nepřímo zaznělo od Petra a to v podobě hlášky.
5: Tady Petr, hele, já prosím tě nevím, ale já vás mám rád i bez peněz.
0: Ano.
1: A jdeme taky za Lálisem.
6: Hoši, vy se bude hůj taká cklumína. Dědictví.
1: Na co se mi líbilo, tak třeba Fugas tady zahlásil svoji autocenzuru dokonce.
7: Tak dobré ráno na Spinu, poznávačka je tam ta hoši, guten tag. Čau Fugas.
1: A jdeme ještě taky zakačí.
8: Krásné ráno kluci, tak já si myslím, že je to hoši, guten tag.
1: Tak jo, super, moc děkujeme za vaše tipy a také hlasy do poznávačky, no a samozřejmě, že je to dědictví a ne ptarararadam, hoši, guten tag.
0: Yeah.
1: Příjemný, veď? Jako
0: jo,
1: doma,
0: jo,
1: jako
0: jo,
1: doma,
0: jo, Krištofe. Přesně, já se cítím úplně jako na Moravě teďka.
1: Skvělý, no tak jo, tak za pár minut si dáme také Celebrity Voice Lip, no a my si za chvilinku taky řekneme, kolik stojí nový nádobíčko.

0: V USA se odehrál jeden zajímavý příběh. Mm-hmm. Objevil se tam totiž týpek, který se jmenuje Michael Phillips. A Michael Phillips řešil svůj tělesný problém. A sice to, že jeho nádobíčko mělo, nesmí se Kristofe, v aktivním stavu 0,98 cm.
1: No, tak to je krása, ne?
0: Jako... Je to takový průměr, ale je to jako crazy. Je to jako crazy, věřím tomu, že prostě jako týpeček z tohohle toho musel mít mindráky a tak se rozhodl udělat jednu věc. On totiž spustil kampaň, kde vlastně jako popsal svůj příběh a vybíral peníze. Vybíral peníze na to, aby mu lidi mohli posílat prachy na operaci, aby prostě jako si dal svoje tělo dohromady, aby se prostě jako popral s přírodou a mohl začít normálně fungovat. No a ono se mu to povedlo. On na tu operaci vydělal, v uvozovkách vydělal, a stálo to 275 tisíc korun.
1: Ty jo, jako upřímně čekal bych víc možná.
0: Záleží na tom, na kolik šel.
1: To je další věc, no, jakože kolik tisíc korun je za jeden centimetr, třeba.
0: Viděl to deseti.
1: Ne, no, deseti, tady 27
0: tisíc. 27 tisíc za centiák.
1: Tak to je pěkný, ne?
0: A jo, tak to je asi jako docela dobrý, jako za vymodelování.
1: Jako mnohem lepší, než letět do Turecka a dávat si tady jeden štípek vlasů za nevím kolik tisíc, ne?
0: To je pravda, no. Ty, jako, že je fakt,
1: ty
0: že
1: to neznáš, nechal...
0: Neznám, ale je fakt, že kdybych letěl do Turecka, tak se mi to zatraceně prodraží. Každopádně by zajímalo, přispěl by si Michaelovi Phillipsovi?
1: Takhle, dobře, já bych možná spíš vypsal sbírku sám na sebe, takže ne.

0: Já teda musím říct, že tahle ta písnička je super tematická k tomu, co tady řešil chvilku zpátky.
1: Jo, tak samozřejmě, ale já jsem chtěl říct tady na Radio Spin, že Justin Timberlake hraje v naprosto perfektním filmu. Jmenuje se to Vyměřený čas. Mm-hmm. Dávali ho teďka taky o víkendu v televizi a teda musím říct, že jestli jste dlouho neviděli nějaký masterpiece, tak právě tenhle ten film je naprosto perfektní. Takže kdo můžete, pusťte si ho kdekoliv, kde to najdete, anebo pusťte si ho zpětně na televizi, protože tahleta věc je jako naprosto skvělá. A na to, že nemám rád úplně jako akční filmy, tak zrovna tohle to mě teda jako hodně chytlo.
0: Dobrá.
1: Takže doporučuji s Justinem Timberlakem Vyměřený čas, je to hustý, hustý, hustý.
0: Řekl bych, dám tomu šanci, ale znáš to, to je takový to křivě kamarád a říká, hej, viděl jsem strašně super film, ty ho doporučuju.
1: Tohle si musíš dát,
0: já si to pustím. Nic, že jo, nikdy nic.
1: Já takhle jsem kamarádce sliboval, ty, aby si pustila Truman Show a taky si ji nepustila, protože Truman Show je geniální film, jako naprosto. Viděl jsi?
0: Prosím tě.
1: Ty jsi z branže. No tak jo, dneska máme středu, 8. červen, svátek slaví Nora, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší. Mm-hmm. No a my se jdeme podívat na to, co nás dneska čeká venku, tak Krištofe, jak bude?
0: Prosím tě, když se tak dívám na to počasíčko, tak zatím to vypadá, že po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 16 stupňů Celsia, což je fajn, je tam hodně dýchatelno teda, já jsem dneska spal s otevřeným oknem a bylo to parádní, yes. Přičemž to vypadá, že ty denní maxima půjdou někam zhruba ke 22 až 3 stupním, z kdo ví jakýho důvodu vidím zrovna na Šumavě 25 stupňů, že bude. Nevím, jestli to mám úplně věřit, že na Šumavě zrovna tam, jo, v těch horách bude 25, ale dejme tomu, no, zhruba.
1: Tak sice je to v horách, ale to na jihu.
0: Přesně, no a nějaký drobní přehánky tady momentálně vidím třeba na Ostravsku a nebo taky dole na Šumavsku.
1: Tak konečně i na Moravu, i na jich Čech dorazily taky nějaký přehánky, tak si je tam užijte. Já si myslím, že
0: je to vaše.
1: Že vám to jako bodne po té dlouhé chvíli, co jste tam měli sucho. Rychlá doprava na Radio Spin. Jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, tak Krištofe, regiony jsou tvoje.
0: Já se na to jenom mrknout, pro mě, já jsem tady, sil mi tady pohled doprava a tam se objevil nějaký error. Každopádně, co se regionu týče, tak Kriš tady vidím třeba v Třinci na ulici Družstevní, v Mladý Boleslavi na výjezdu do Jičína a nebo taky v Písku na ulici Pražská a tam se nějaký lehký omezení v dopravě pomalu blíží ke svému konci. Jedinou zdržovačku, kterou v regionech vidím, tak to je u příjezdu do Rychnova na Kněžnou, tam si počkáš 15 minut, protože tam probíhají nějaký práce na silnici.
1: OK, my se jdeme podívat na to, jak to vypadá na dálnicích a také v Praze. Co se dálnic týče pro tuhle tu chvíli, tak počítej se zdržením na D7 před Prahou a D8 před Prahou hlásí taky zdržení a to kvůli kraši, takže tam počítejte asi s větším zdržením. Je to zhruba v okolí Zděb, takže tam určitě dávejte pozor. Co se Prahy aktuálně týče, tak Legerka hlásí v tuhle tu chvíli kraš, takže tam pozor. No a kde si postojíš, tak to je standardně sjezd z D11 na Černý most, takže tam určitě pozor. No a Štěrbovská spojka asi z D10 na plus Kbelská, tam to postává taky a to kvůli rekonstrukci Kbelský, takže to bude takovej celodenní, každodenní nešvar do té doby, než to proběhne a myslím si, že to je zhruba tak někdy do začátku srpna. Kdyby cokoliv, švestky, kreše, kolony 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět, no a my se za chvilinku vrháme na Celebrity Voice Flip.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: na 43 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof, no, aby jsme se přiblížili k hádance Celebrity Voice Flip, ve který dneska bude žádat jednu, asi dá se říct, legendu český vtipný scény, já nevím úplně, jak říct, jako vtipný scény, možná jako herecký, až jako komediální scény, no. Dá se říct, ale není to úplně herec. To musím říct jako první, okay. Je to vlastně jako komik, to můžu říct jako jednu nápovědu. A jako druhou nápovědu vám můžu pustit jeho zamotaný hlas. A podle toho si myslím, že spoustu z vás, kdo jste se kdysi dívali na starý český takový ty komediální pořady, tak si myslím, že určitě budete tenhle ten hlas znát, protože bude mezi nimi docela profláklý.
1: Star bolovat svůde jsme sák jedla pár chyčonáry s tebe, jejich nějaký zůmost mi chtěl žijet mu, ale pak se vždy myslíte.
0: Zatím asi nebudu prozrazovat víc. Krištofe, ty se tváříš docela zamyšleně k tomu.
2: Ty jo, přemýšlím. Komediant, lomeno jako komik. Ne tak úplně herec, si říkám. Jako takový to hlas.
0: Svým způsobem to asi herec jako být může, ale spíš by ho řadil jako do komiku.
2: Jasně, lidi ho prostě mají zafixovanýho jako komika.
0: A on i jako komik samozřejmě musí umět hrát, že jo, co si budeme povídat.
2: Těžký, tyjo.
0: Těžký to je, ale myslím si, že až si dáme za chvilinku nějaký nápovědy k tomu Celebrity Voice Lipu, tak budete vidět naprosto přesně. 210, 32, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vidět, komu patří tenhle ten zamotaný hlas.
1: Se star bolovat smůjde jsme sák jedla pár chyčonáry s tebe, jejich nějaký zůmost mi chtěl žijet mu, ale pak se vždy myslíte.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Celebrity Voice Flip.
1: Stále posloucháš Radio Spin, no a my tady teďka řešíme náš zamotaný hlas. Zamotaný hlas, který nám tady dom pouštěl, a musím říct, že já jsem to teda odhalil asi na podruhý, na potřetí, dejme tomu. No, každopádně i vy s tím máte trošku problémek.
2: Je to tak, my si jdeme ten hlas připomenout.
3: Star bylovat smůže jsme sák jedla pár chyčonáry s tebe. Jejich nachy zůmostných na zlé žijetů, ale pak se vždy se čet.
2: A jdeme se podívat taky na to, jak jste zatím typovali. Od nás, nebo respektive ode mě, zatím víte, že jde o jednoho českého komika. Potažmo si dá se říct i herce, ale spíš dá se říct, že to je komik. Tak Petře, koho tam slyšíš ty?
4: Felix Holzmana.
2: Felix Holzman to dneska bohužel není, ale nebyl to úplně špatný tah. Každopádně generačně s dnešním komikem, který tady hádáš v Celebrity Voice Lipu, jsou tak jako trošičku jinde. Jdeme za Reglim.
4: Ale já tam slyším Jakuba Štáfka, ale není to úplný komik.
2: Jakub Štáfek taky není úplně blbej typ, ale ten je zase moc mladý na tenhle ten hlas.
1: Takže hledáme něco mezi, jo?
2: Přesně tak. Krištof ten už zjistil, kdo to je, tak říkal, že tady má nějakou nápovědu. Tak Krištofe.
1: To je ale strašně blbou. Jako jediný, co mě asi napadlo, a vždycky mi to napadne, když ho vidím, je, že co tady ten člověk dělá, když není Silvestr. A vždycky jsem dospěl k názoru, že tenhle ten týpek dělá asi to samý, co Robert Záruba, když není mistrovství.
2: Nic.
1: No.
2: OK, tak je fakt, že v těch silvestrovských pořadech se objevovalo docela dost. Co ti možná napoví, tak se objevovalo taky třeba dost často v Nikdo není dokonalý a dokonce měl i svůj vlastní pořad. Tenkrát na televizi Pětka, pokud si pamatuju dobře, tak to se jmenovalo Buštcajk. A on měl takový ty kamenákovský vtipy, ale prostě jako udělal jako scénku. To si myslím, že je taková docela dobrá nápověda. No a kdyby někoho nenapadlo, kdo by to mohl být, tak vám ještě můžu napovědět, že je taky profláklý tím,

0: Spin. Celebrity Voice Flip.
1: Na Radio Spin se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste hádali, komu patří dnešní zamotaný las. Tak pojďme se ho připomenout.
2: Star Bulovac mu desme sáket na pár chyčonáry s tebe. Jejich nějaký zůmost mít na zvěje žijet mu, ale pak se vždy seště.
1: Krištof měl jednu perfektní nápovědu, tak Krištofe, pojď zopakovat.
3: Já vám ji zopakuju určitě, protože jsem nedávno přemýšlel právě, co dělá tenhle člověk, když není Silvestr, a dospěl jsem, že dělá to samý, co Robert Záruba, když není Mistrák.
1: Takže nic. To si myslím, že to je jako geniální nápověda.
3: A zatím řekne úplně všechno, že jo?
1: To je pravda. Každopádně, jak se teda asi mohli pochopit, tak na Silvestr se objevuje v televizi hodně. Dál se objevoval v televizi jakožto komik, a to třeba v pořadu Buštcajk, který měl vlastně na starost. No a poslední nápověda k tomuhle tomu zamotanému hlasu, respektive k tomuhle tomu komikovi, byla ta, že má naprosto krásný sestřih vlasů, úplně stejně tak jako já. Takže pojďme se pochválit, pojďme se pohladit na té plešatý hlavě a jdeme se podívat na to, jaký typy tady dneska ráno dál padaly. Tak štrudle.
4: Ale už při tom prvním jsem si říkal, že to není Izer, ale teď, jak jsi mi dal ty nápovědy, tak si myslím, že to je Zenda.
1: Zdenda. Izer, jdeme se podívat taky za Petrem.
5: Tak kluci, tady Petr, tak na podruhé to bude Izer. Tak se mějte, čus.
1: To už zní docela sebejistě, jdeme se podívat taky za Ronem.
6: Čau, tak ještě no Rony, hele, takže mě napadlo, nebude to náhodou Zdeněk Izer.
1: No a poslední tip, který tady pustíme, tak bude od Karla.
7: Myslím, že by to měl být Zdeněk Izer.
1: Zdeněk Izer, tak co Krištofe, bude to podle tebe Zdeněk Izer?
8: Bude doma.
1: Bude, je to přesně tak, je to Zdeněk Izer.
3: Já jsem si to teda ještě trošičku prokletnul, on není tak úplně herec, ale za to mám takové jako dva fanfakty jenom. Za prvý, on byl jeden z hlasů, který byl zvažovaný jako český hlas Homera Simpsona, než to vzdal tehdy pan Zavřel, to za prvý. Okay. A za druhý, má pár teda dubbingových zářezů a asi nejlepší, co jestli jste viděli film Terkel má problém, to je takový dánský animák, je strašně sprostej.
1: Vím, ty
3: jo, jsou tam takový ty sprostý písničky a je to celý úplně šicky neanimovaný a on tam Izer dabuje asi 18 postav, takže...
1: Hustý, tak to je docela dobrý fanfakt, já teda musím říct, že si nedovedu představit, že by Izer daboval Homera Simpsona,
3: no
1: to už by
3: vůbec
1: ho jako nikdo nemohl brát vážně.
0: Prázdninový Spin ráno. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 na rádiu.

0: Tyjo, tahle melodie, kde všude byla? Posloucháš Radio Spin, máme tu středu 8. července, ještě připomínáme jednou, že svátek má Nora. Já jsem teda trošku pogooglil a Nor by mělo být 600 v České republice, takže celkem jako neobvyklý jméno.
1: Jako neobvyklý jméno, není to úplně hodně, každopádně si myslím, že budou ještě méně obvyklý jména teda než je Nora. Myslím si, že třeba
0: rozhodně.
1: Taková jako Bohuslava, která měla svátek včera, že asi taky nebude úplně obsáhlá, každopádně jo, ale tak jako na druhou stranu 600 Nor. Myslím si, že dokonce i tady jednu Noru na Rádiu Spin máme. Že už jsem tady, že už jsem tady mobilní apce Rádia Spin Noru určitě zaslechnul.
0: Promiň, já se sníl takovýmu jednomu přeřeku, co si teďka zandal a nevšiml si ho, takže já ti ho potom řeknu off ether, protože je trošku zprostý.
1: Dobře, no tak jako občas se stane, že prostě člověku takhle v 7 ráno věci nedotejkají. Každopádně máme za sebou poznávačku, máme za sebou Celebrity Voice Tip a spoustu dalších informací, no a my pokračujeme dáme Spin ránu. No a co se bude dělat, co se bude dít dál, to ti řekneme samozřejmě už za chvilinku, ale ještě předtím se spolu podíváme na to, co nás během dnešního dne čeká a venku. Tak aktuálně by mělo být něco kolem 17 stupňů a to dá se říct, že po celé České republice i na kvinku pole jasno až zataženo. Místa má teda taky v tuhle chvíli prší, konkrétně třeba v Borový Ladě. My tady ukazujeme mapy, že v Borový Ladě prší.
0: Zkrátka potom... a jednoduše měla by to být Vysočina, Jihomoravský kraj a Zlínský kraj.
1: Je to přesně tam tak, jenom mě prostě zaujala ta Borová Lada, Borová protože to tady vidím úplně poprvý.
0: To je krásný název.
1: Co se týče zbytku dnešního dne, tak počítejte s teplotama lehce nad 20 a venku dál pole jasno až zataženo. Takhle, takže takhle bude vypadat středa 8. července. Tady je Radio Spin. Krištof a Dominik. Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Kde je trava, kde je pluk? Kde je trava, kde je pluk? Kde je trava, kde je pluk?

0: Dominika Kryštof, ještě tam ti přejeme krásný dobrý ráno, máme před sebou další společnou hodinku, ty posloucháš Radio Spin, tak co v následující hodince probereme, Kryštof?
1: Dome, představ si takový surreální výjev, že se ráno vzbudíš v Kyrgyzstánu a demolou ti balkon.
0: Jak se dostaneš do Kyrgyzstánu?
1: To asi blbě teďka momentálně, ale představ si, že tam bydlíš a demolou ti balkon. O tom ti něco povím, jak to teďka funguje. Že to se fakt reálně děje. Tam se zvouzí lidi, před okny mají bagr a ten jim to prostě boří.
0: Jako jen tak prostě na random.
1: No, to ti řeknu, nebo?
0: OK, tak to jsem zvědavý. Každopádně dneska bychom se taky mohli zastavit u časových schránek a možná bychom z toho mohli dneska ráno udělat i trošičku delší téma.
1: Stopro. Že jako do časové schránky buď to dáš něco fakt jako nejcennějšího, co máš, jo? A nebo tam
0: No
1: jasně, potrolíš to úplně nejvíc, jo?
0: Přesně tak. Já mám tady potom taky ještě jednoho týpka, který zaplatil zvláštním způsobem za svoji operaci, ale musím říct, že jako nic roztomilejšího už dneska ráno neuslyšíš.
1: Yeah.
0: Je to fakt jako hrozně
1: hezká. Ty máš dneska takový doktorský den, jo?
0: Jo, takový jako předoperační.
1: Co tím naznačuješ, Dome?
0: Ale nic, jenom prostě zjišťuju okolnosti.
1: No dobrá, dobrá. Co potom?
0: Co potom? No tak večer jeden na jednoho rozdáváme tričko Rádia Spin samozřejmě, takže si určitě budete moc cinknout. No a jsem zvědavý taky, jaká dneska bude pravda nebo lež.
1: Já ti to možná prozadím rovnou, trošku natýzoval. Já jsem si po včerejšku říkal, že to uděláme trošku jednodušší a vzhledem tomu, že jsme tady
0: No. Ty říkáš každý ráno, že to bude jednodušší.
1: Tak neboj. Včera jsem pochopil, že pán Prsenů nebude ta cesta, ale teďka jsem šel někam, co byste mohli znát úplně všichni a vybral jsem jako téma PSH.
0: A tak to by asi teoreticky jako mohlo jít.
1: Což si myslím, že půjde.
0: Já jako to 100%.
1: To nebudou žádný extra chytáky, možná tak jeden maximálně, co jsem si vymyslel.
0: Jo, jeden chytáček.
1: Bude to jednoduchý, nebo?
0: No dobře, tak uvidíme, jak zahrajou PSHčka v pravdě nebo lži. Každopádně máme taky nový mashup, takže takhle bude vypadat program na další dvě hodinky, takže určitě zůstaňte s náma. Tady je Radio Spin, Dominika, taky Kryštof.

0: Radiospin ve tvých uších. No a jak jsem sliboval, Dome, tak se teďka přesuneme do Kyrgyzstánu. Než bych ti teda úplně zaplatil letenku a poletíme tam.
1: Kde je takový Kyrgyzstán?
0: Kyrgyzstán, střední Asie. Je to taky
1: střední Asie.
0: Jo. Je to taky jedna z takových jako nejvíc secure, jak se to říká česky hezky, zemí.
1: A tak jako nejbezpečnějších zemí fázy? Nebo nejnebezpečnější?
0: No spíš jako že jsou hodně, víš, sami pro sebe a moc lidí tam nepouštějí.
1: Kyrgyzstán takový jako že jsou uzavřený prostě.
0: Ano. No a tam se teďka děje taková speciální věc, protože se tam budou pořádat světové nomádské hry, což jsem vůbec netušil, co je, ale když jsem to googlil, tak to je prostě taková obdoba něco jako letní olympijské hry, ale tohle to se týká většinou takových těch postsovětských republik a sovětských republik. Mm-hmm. Jsou tam potom různé věci, jako třeba ježdění na koni a takové jako special disciplíny. Každopádně o to nejde. Já jsem si chtěl dostat k tomu, že město, hlavní město Biškek, pokud se nepletu, tak si řeklo, hele, máme tady balkóny všude jako po celém městě a to jsou takový ty balkóny, víš, každý si je postavil podle svýho. Prostě někde je to taková ta železná klec, jinde je to úplně pompézní růžový balkon. No a městu se to prostě nelíbilo, tak nařídilo, že se to musí zbourat.
1: Jasně.
0: Ale akorát ten problém je v tom, že těch lidí se úplně neptají, no. Takže se tam fakt reálně teďka děje to, že ty se zbudíš ráno a před oknem máš bagr, který ti normálně bourá celý balkon.
1: Ty kráso.
0: V rámci jako nějaký jednoty estetiky města.
1: Ale tak já jsem si myslel, že to nejméně příjemný, co tě může ráno zbudit, tak je kňurání psa, který se chce jít vyčůrat.
0: Vůbec.
1: Ale ono tě může.
0: Jako my si neuvědomujeme, jaký máme štěstí, že jo, když se zbudíš ráno v 6 a sousedi vrtají v neděli. Prosím vás.
1: No, nemáš štěstí, když se zbudíš.
0: To, no, to je taky věc.
1: Ale každopádně já jsem se chtěl dostat k jiný věci. Já si pamatuju tenkrát, když jsme jeli s divadlem na zájezd do Aten, mm-hmm. jako hrát, tak jsme bydleli v hotelu, docela jako hezkém hotelu. A druhý den jsme se přesně takhle zbudili a přesně vedle balkonu jsme měli jeřáb. Říkám, ty vole, takže oni, my jsme se sem teďka nastěhovali, jsme tady asi tak 8 hodin a teď to začnou bourat.
0: Oni už to demolujou.
1: Jako, ty vole, to bylo hodně rychlý teda, jak musím říct.
0: Jsi se vás chtěli zbavit?
1: Jako asi jo, no, ale teda jako, asi bych dneska nechtěl teda bydlet v Kyrgyzstánu.
0: Já taky ne.
1: Někdo asi. Nebo?
0: Tak třeba někdo, jo? Dejte nám vědět, samozřejmě.
1: Je tam něco zajímavého, ale kdo jste byl, tak třeba dejte vědět.

0: 7 hodin 19 minut, ty posloucháš Radio Spen, s tebou je Dom a taky Krištof, a my se společně pro tuhle chvíli jdeme podívat na dnešní ranní téma, protože Amici oslavili 250. jejich země, což není úplně málo, to už má čtvrt tisíciletí,
1: počítám to už dobře. Je dost, no.
0: To už je docela jako raketa USA, takže na to počas se rozhodli, že zakopou časovou schránku, která charakterizuje rok 2006. Tak jdeme se podívat na to, co v ní bylo, takže do té schránky uložili nový iPhone.
1: Super. Rok 2006 nebo
0: 2026?
1: 26. No, dobře, jako jo. Chápu. Asi v rámci možností, co tam máš dál?
0: Dál tam dali taky kolu v lahvi. Byl tam taky křišťál z novoroční koule na Times Square, dokument kongresové knihoviny a taky 3D model ruky Abrahama Lincolna.
1: Co to je? Super.
0: Ale teda, jako...
1: To budou budoucí civilizace nadšený, ty.
0: Tak jo, spíš si říkám, že docela kontraproduktivní je tam dávat telefon, který prostě představili v roce 2025. A dát ho tam v roce 2026, to přijde takový jako zvláštní, ale dobře, tak jako fungoval tady prostě půl roku, dejme tomu. No a mě by zajímalo, kdybyste se měli zúčastnit nějakého zakopávání takovýhle časový schránky tady u nás v České republice, co byste do ní dali? Krištofe, máš nějaký nápad, co by si za sebe mohl dát do časový schránky?
1: No jako my jsme kdysi dávno, je to myslím, že co 10 let, tak s mojí mámou a s lidma, myslím, že to je z výtvarky, pokud se nepletu, jakože z výtvarného kroužku, kam ona chodívala tehdy, tak jsme taky zakopávali takhle, já jsem to stihl dvakrát za svůj život nějakým způsobem. Myslím, že to jednou za 8 nebo za 10 let. Ale myslím, že jsem tam tehdy ještě nic nedal. A tyjo, nevím, co bych tam dal teďka já. Já bych tam hodil, tyjo, nevím, možná nějakou fotku západu slunce.
0: Okay.
1: Asi, jakože něco trošku hodnotnějšího než iPhone.
0: Jako romantik.
1: Já jsem romantik,
0: dobře. No okej. Okay. Tak jo, tak mě by zajímalo, co byste tam ale dali vy. 210, 32, 330, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vidět, co byste dali do čas.

0: 7.23 a nějaký drobný k tomu, středa 8. července a my tady řešíme zajímavý téma s domem.
1: Přesně tak, my tady spolu zakopáváme pomyslnou časovou schránku, protože Amici teďka ke svým 250 letům jejich země zakopali časovou schránku, vlastně musím říct, s docela zajímavýma věcma, mezi kterýma byl třeba nový iPhone, anebo třeba taky kola v lahvi. No a nás zajímá, co byste vlastně do této pomyslné schránky zakopali vy. Tak na drátě máme Pajkyho. Pajky, dobrý ráno.
2: Ahoj.
1: Tak co ty by si vybral do svojí časové schránky, kdyby si se toho měl zúčastnit?
2: Tak určitě bych tam dal Romana.
0: Hezky,
2: to,
0: ty vole.
2: To je český klenot. Dále bych tam dal včerejší Music Impro.
0: To je taky bomba.
2: A musím ti říct, Dome, že ti nastavil laťku sakra vysoko, jo.
1: Já vím, to už mi tady včera říkali
0: všichni. Pajky, ty jsi král, děkuju.
2: A jako poslední věc na cesty bych si s tebou zbalil láhvičku v Becherovky.
1: Jo, tak OK, hele, tak já jsem zajdlo, bys to vykopal, Pajky.
2: Vykopal bych to asi nikdy.
1: Asi nikdy.
0: Jo, to asi musíš nechat budoucí generaci.
1: Ne, tak to musíš nechat prostě budoucí generaci.
2: Aspoň 100 let,
1: OK. Hele, já si myslím, že třeba zrovna včerejší Radio Spin Music Impro za 100 let rozhodně nezestárne, že to je tak nadčasově udělaný, že je potřeba to dát vědět taky
0: dál. Kluci, já se budu červenat.
1: Hele, Pajky, moc děkujeme za kolik, krásný ráno, čus.
2: Taky, ahoj,
0: čau.
1: No a co byste zakopali do časové schránky vy? 210, 32, 330, mobilní aplikace Radio Spin. Dávejte vědět.

0: Rádio Spin ve tvých uších, 7 hodin 29 minut. No a my tady s Domem řešíme, co byste tak zhruba jako vy zakopali do časové schránky, kdybyste nějakou měli někde zakopat a třeba za 100 let ji nechat vykopat. Tak
1: Přesně Dome? Tak. A vypadá to, že jste zatím docela dost kreativní a že byste se možná i chtěli nějaký takovýhle akcičky zúčastnit. Takže je dost možný, že dneska odpoledne zkusím přesvědčit Romana k tomu, aby jsme nějakou spinovskou schránku zakopali.
0: Jo, jako spin časová schránka vůbec není
1: špatný
0: nápad. Spin časová
1: schránka si myslím, že by mohla být docela jako zajímavá. Co by v ní mohlo být? Tak mohl by v ní být třeba...
0: Roman?
1: Tak to už tam poslal pajky, ale třeba první track, který Radio Spindy hrálo.
0: Ty jo, a víš, jaký to byl?
1: Už jsme to tady měli a vím úplně přesně, co to bylo, byly to Black Eyed Peas, Let's Get It Started.
0: OK.
1: Takže tak jako
0: tematicky
1: prostě tematicky poslaný track. Každopádně my se pro tuto chvíli jdeme spolu podívat za Honzou, co by zakopal do časových schránky.
2: Čau, tady Honza. Hele, jelikož jsme v Česku, tak bych jednoduše tu kolu nahradil pivem, to tam prostě musí být, ne?
1: No tak samozřejmě, to je taková jako česká klasika. Kdyby se tam náhodou nevešel ten půllitřík, tak si myslím, že třeba nějaký recept, že by tam určitě být mohl.
0: Aspoň ten recept na to pivko,
1: Aspoň ten recept
0: no,
1: na to pivko.
0: Správně.
1: Tak jo, my se jdeme probrat dalšíma telefonama a taky voiceovkama, který tady od vás máme. Přišlo jich docela dost a kdybyste chtěl někdo zakopávat další věci do časových schránky, tak určitě dávejte vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Máte to otevřený?
0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, takže co se regionu týče, tak kreše jsou hlášený, fuha, a hodně jich je. Ve Starém Městě u Uherského Hradiště na ulici Brněnská, to je moje domovina, Dome, to mě mrzí. Co se dá dělat?
1: Domeček je v pořádku.
0: Dobré, já bydlím od dvě města dál, takže to je taková jako malá domovina jenom. Potom Břeclav, hraniční ulice, což je vlastně přímo na hranici s Rakouskem, takže pozor, pokud přejíždíš. Dál tady vidím kreš v ulici Pražská v obci Písek, anebo na třídě Václava Klementa, Mladá Boleslav, tam jsou dvě auta v sobě a zasahují záchranáři, takže buďte opatrní i tam.
1: OK, takže jděte určitě obezřetně, my se jdeme podívat na to, jak to vypadá v Praze na dálnicích, takže začneme dálnicema. Tady poskakuje D7 na příjezdu do Prahy už nějakou dobu a vypadá to, že to taky nějakou dobu pokračovat bude. Je to kvůli práci na silnici, takže tam určitě pozor. Pozor si dávej taky na D8, kousíček před Prahou, a to konkrétně mezi Klíčanama a Zdibama, tam to poskakuje kvůli kreši. Co se týče Prahy, tak i tady se bourá, a to konkrétně na Štědvolský spojce kolem Černáku, tam to dost poskakuje, ne-li postává, takže tam pozor. Dál se bourá taky na jižní spojce po směru na centrum, kousíček před Barandákem, takže i tam počítej si nějakou tu minutku navíc. Další kreše hlásí Radlická a potom taky ulice Průmyslová. Kdyby cokoliv, 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin, dávejte vědět.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Radio Spin, Dominika, taky Krištof, máme 7 hodin a 36 minut k tomu, ty posloucháš Spin ráno s náma dvěma, prázdninový Spin ráno s náma dvěma, takže jsme tady spolu na celý 2 měsíce. No a dneska rozebíráme fakt, že USA ke svým 250 letům zakopali časovou schránku. Do té časové schránky uložili, Krištofe, pamatuješ si?
1: Tak pojď, dali tam láhev Coca-Coli, pokud se nepletu, nebo nějaký koli.
0: Tak, skleněná láhev koli.
1: A pak jediný, co si pamatuju, je tam maketa ruky Abrahama Lincolna. Jako sorry, ale to je fakt úplně za dva rohy tady tohle.
0: Jako to je
1: crazy, prostě, no. Jak kdyby se já nevím, třeba 10 roků zpátky rozhodl, nebo dejme tomu ani ne, teďka ses rozhodl, že prostě zakopeš časovou schránku tady v Česku a dáš tam prostě, nevím, odlitek palce u nohy Tomáše Garrigua Masaryka. Chápeš? Proč? Co nám to přinese jako?
0: No tak asi, aby se viděl, jak měl velkou prostě Tomáš Garrigue Masaryk nohu.
1: Kolikátky měl boty, že jo?
0: Kolikátky měl boty, každopádně kromě toho tam taky zakopali třeba nový iPhone, nebo respektive iPhone z roku 2025, což nevím, proč ho tam zakopávali v roce 2026, ale nevadí. My tady dneska ráno spolu řešíme, co byste zakopali do časové schránky vy a přišlo toho, musím říct, docela dost, tak jdeme se podívat za Davidem.
2: Já bych tam určitě zakopal věc, která se říká, že v budoucnosti nebude, a to je alkohol, takže pivko! Ještě potom bych tam zakopal trošku benzínu, protože údajně dojde, ale v budoucnu budou ty technologie na to, aby se mohly ty materiály klonovat, takže okay. Tohle to, aby tam toho bylo nekonečno. A ještě teďka koukám tady na Florenci na fotku bezďáka, který má na sobě AirPody a žebrá přitom. To mě hrozně teďka pobavilo.
1: Takže jako pochopil jsem správně, že David by tam dal i tu fotku.
0: Přesně tak, to je takový úkaz, který se prostě objeví jenom v roce 2026 a už ho nikdo nikdy nevyrobí. Takže asi jenom takovou vzpomínku by tam David klidně zakopal.
1: Klidně, no
0: tak
1: jo,
0: máme tady taky voiceovku od Petra, který svoji časovou schránku má. Tak co do ní dává, na to se spolu podíváme už za 2 a 3 čtvrtě minutky. Tak vydržte u Rádia Spin.

0: nám tady Marpo, písnička Memphis, ty posloucháš Radio Spin, máme 7 hodin 40 minutek. No a pojďme si tady rozřešit, co všechno byste schovali do časové schránky, protože to je téma, který jsme tu s Domem dneska otevřeli. A musím říct, že jste fakt origo, baví mě to.
1: Je to přesně tak, pomalu, ale jistě se naše pomyslná časová schránka plní. Každopádně máme tady jednoho zkušeného týpka, který už svoji časovou schránku má, a to je Petr. Tak Petře, co jsi zakopal do svojí časové schránky?
2: Čau kluci, tady Petr, tak já chodím s detektorem na kov už asi 12-13 let. Já už mám zakopanou časovou schránku dávno. Já jsem si nechal od kámoše, co dělá zámečníka, tak jsem si nechal udělat speciální pouzdro. Mám tam nějaký od roku 1917-18, tak tam mám nějaký mince, dal jsem tam nějaký bankovky, dal jsem tam flešku, na kterou jsem dal nějaký vzkaz. A rok co rok tam vždycky něco přidávám. Mám to na takovém místě, nemám to venku zakopaný. Mám to pod jednou budovou z boku a přidávám tam každý rok a dal jsem tam i samolepky Rádia Spin, takže...
0: No, hezky!
1: To je hezky, tak co víc by lidi měli vykopat za 100 let, než prostě samolepky Rádia Spin?
0: No jediný, co tak nám to trošku hází vidle do té naší časové schránky, protože vlastně už existuje.
1: No to nevadí, taky dáme hnedka vedle.
0: To je pravda.
1: Hele, já si myslím, že bychom mohli dneska odpoledne Romanovi navrhnout, že bychom takovouhle časovou schránku zakopali a přizveme spinery, aby každý z nich přinesl jednu věc a do té časové schránky ji hodil.
0: To vůbec není špatný nápad.
1: Není to vůbec špatný nápad, vůbec. Veď? A víš, že ji zakopeme? Tady na trávníku před Primou.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: To přesně tak, máme tady v 7 hodin a taky 46 minut jeden takový malý restík a to je dnešní mashup, o kterém si myslím, že byste mohli dát úplně na pohodičku dohromady. Nebo na pohodičku byste ho mohli dát dohromady, když se teda pořádně zaposloucháte, protože je tam možná svým způsobem takovej malinký nešvárek a sice to, že jedna ta věc tam není úplně zřetelně slyšet.
2: Dobře.
1: Ale myslím si, že pokud se zaposloucháte hnedka ze začátku, tak poznáte, co tam je. Krištofe, ty jsi ready?
2: Hoď to tam.
1: Jsi úplně ready. OK, takže 4 věci, které dneska hledáte. Pojďme na to.
2: Hej jo, tak tomuhle tomu se říká neorganizovaný chaos, kámo.
1: Je to takový trošičku bordel, nebudu lhát.
2: Tam se toho děje milion, ale jako pochytil jsem minimálně jednu věc, která je ale pro mě úplně nejmíň slyšet tam.
1: Fakt?
2: Jo.
1: A tak to jsem zvědavý, která z nich to bude. Každopádně, pokud víte vy, co by tam mohlo být v tom dnešním mashupu, tak určitě dávajte vědět. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a my se ten mashup jdeme ještě jednou pustit, protože mě zajímá, jestli se tady začnou objevovat ty správný typy.

0: je to prostě je jeden velký bordel. Každopádně my se jdeme podívat za Pajkem, co slyší v dnešním mashupu.
1: Slyším tam přátelé, slyším tam Among Us.
0: Among Us, můžu říct, že tam dneska ráno bohužel nejsou Pajky. Každopádně my se jdeme podívat ještě za Honzou, protože pokud se nepletu, i ten tam sešel, přátelé.
2: Čau, tady Honza. Hele, já mám pocit, že na konci slyším úvodní znělku ze seriálu Přátelé. Je to možný?
3: No. Musím říct, že už se s Romanem ty spinnery jako vytrénovali tím mashupem, protože mají fakt super uši na tady tohle.
0: Mají super uši, protože Přátelé tam přesně jsou.
2: Yes.
0: A pokud se nepletu, tak mobilní apce Rádia Spiny přistál v tuhle chvíli ještě Dom, další Dom, mám tady konkurenci.
3: Dva domové.
0: Tak jdeme se za ním podívat.
4: Čau, tady Dom, určitě jsou tam Ogi a Škodíci a Přátelé, znělka z Přátel. A to třetí, jestli tam je, neslyším. Čus.
0: A ok, tak Ogi a Šváby nebo Ogi a Škodíci je přesně věc, která tam zní a myslím si, že asi i dominuje dnešnímu mashupu.
2: No jo.
0: Zaj. Jo, je to tam.
3: Nám vždycky Ogi a Šváby teda, řešili jsme to s Domem, ale vím, že to byli Ogi a Škodíci, ale prostě Ogi a Šváby, jedině.
0: Mám to zajetý, Ogi a Šváby to byly na DVDčku v televizi.
3: Ano.
0: V televizi prostě ten název podělali. No tak jo, my si jdeme ten mashup ještě připomenout, máme v tuhle chvíli polovinu odhalenou, takže zbývají ještě dvě věci, tak jsem zvědavej, jestli je do 9 ráno, dáte dohromady nebo ne. Ještě než se přesuneme dál, tak mě napadlo, že bychom mohli zkusit, taky tichej poslech dnešního mashupu, protože to mnohdy zafunguje, tak jdeme to ještě vyzkoušet takhle naposled. +210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vidět, co je v dnešním mashupu.
5: Poznal jsi trojici tracků?
6: Pošli nám voiceovku přes apku Rádia Spin.
5: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: 756, Dom a Krištof, alias Dom Švehlík a Krištof Musil za Majkem.
1: Já jsem tak nějak začal během toho tvýho úvodu tušit, do čeho budeš dávat další Radio Spin Music Impro za 2 týdny, takže
0: fakt?
1: Doufám, do že to bude přesně tenhle ten beat.
0: Ne, do Ice Spice to nebude.
1: Ne jo.
0: Ne.
1: Diva, tak já to možná fitnu v pondělí.
0: Tak to tam hoď.
1: Já si to napíšu do scénáře a možná, jestli najdu beat tomu do tomu triku, tak možná poladím Radio Spin Music Impro do toho.
0: Já mám radši ty ulítlejší beaty, víš.
1: Jako já mám zase radši ty klidnější.
0: Chápu. Tak to bude takhle střídat. Dneska bude jeden týden klidnější a jeden týden to bude jako tu.
1: OK, tu, tak já jsem zvědavý, co z toho vyleze. Každopádně, my se ještě na moment vrátíme k těm časovým schránkám, který jsme tady otevřeli, a sice protože Amici zakopali teďka ke svým 250 letům výročí jejich země časovou schránku na další 250 let,
0: yes,
1: do který dali třeba maketu ruky Abrahama Lincolna. Dali tam taky kolo v lahvi, anebo loňský iPhone. No a jedno takový hezký poselství těm časovým schránkám má dneska ráno Petr. Takže Petře, pokud tě tady teďka najdu, jakože tě tady dost pravděpodobně najdu, tak co by si doporučil spinnerům?
2: Všichni, co najdete nějakou časovou schránku, nevykrádejte to, nebo když bude zničená, přidejte tam něco svýho a přebalte ji, aby to opravdu vydrželo třeba 100-200 let. Je to fakt pecka, když najdeš takovouhle nějakou věc. Tak jo, mějte se, čau.
1: Jako musím říct, že to musí být bomba, když něco takového najdeš.
0: To je jedna věc, určitě bomba to bude, ale za druhý, jako jak to najdeš? Já chápu, že Petr jakože chodí s detektorem a vyhledává to, ale jak jako normální člověk najde schránku?
1: Tak můžeš ji najít třeba po rekonstrukci nějaký, že jo, nebo respektive teda, když třeba rekonstruuješ byt, tak tam třeba někdo, nebo barák, tak tam někdo něco zakopal, nebo třeba když se něco bourá, tak se taky může objevit, že jo, nějaká časová schránka.
0: No, běžně, když rekonstruuješ byt, tak v tom 5. patře je časovou schránku zakopanou.
1: A tak třeba hele, někdo do zdi třeba něco zakopal, nějaký trezůrek, ne?
0: Takhle.
1: Se zlatem třeba.
0: Cash bit, jo.
1: Jo, bylo by to moc krásný.
0: Dneska půjdu proklepat zdi.
1: Já si taky podívám se za obrazy, každopádně my se jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku, tak Krištofe, co to
0: je
1: bude?
0: Je to tak, zatím to vypadá, že po celé České republice průměrná teplota zhruba 17 stupňů Celsia, nejvíc momentálně na Plzeňsku, celých 19 stupňů a je tak hezky pod mráčkem, zataženo, oblačno nebo skoro zataženo. Když se dívám na radar, tak to zatím ten deštík tak mírně líže spodní část republiky, abych tak řekl.
1: Líže spodní část
0: republiky. Mně se líbilo to spojení mírně líže. Hlavně teda Plzeňsko, Jihočesko a taky Jihomoravsko, tam ten deštík je, ale no jo, vypadá to, že to je všechno.
1: OK, tak užívejte středu, my pokračujeme ve Spin Ránu, s tebou je Krištof a Dominik. Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Dámy a pánové, Afterworld Contour je

0: Radio Spin, Krištof a taky Dominik, se máme 8 hodin a taky 8 minut tomu. My jsme tady dneska ráno rozebírali časovou schránku, kterou zakopali Amici ke svým 250 letům jejich země. A teda musím říct, že jsme si říkali s Krištofem,
1: Ahoj.
0: Že by se mohli zakopat pomyslnou časovou schránku Rádia Spin. Tak co byste do ní dali? Jdeme se na to podívat. Honza.
2: Čau, tady Honza. Hele, jelikož jsme v Česku, tak bych jednoduše tu kolu nahradil pivem. To tam prostě musí být.
1: Yes, prostě a jednoduše. Jako co bychom to byli za národ, kdyby tam
0: přesně
1: to pivko nebylo.
0: Tak, když by se tam nevešel ten půl litr, tak bychom tam samozřejmě mohli dát nějaký recept. Hey. Každopádně David měl taky docela dobrý nápad.
3: Já bych tam určitě zakopal věc, která se říká, že v budoucnosti nebude, a to je alkohol. Takže pivko!
1: Jo.
3: Ještě potom bych tam zakopal trošku benzínu, protože údajně dojde, ale budou ty technologie na to, aby se mohly ty materiály klonovat, takže tohleto, aby tam toho bylo nekonečno.
0: Bylo nekonečno benzínu, to bychom si přáli samozřejmě už teďka každopádně. Zajímavý nápad měl tady také Pajky.
4: Tak určitě bych tam dal Romana.
1: Hezky,
4: ty vole. To je český klenot. Dále bych tam dal včerejší Music Impro.
1: Správně.
0: No a mě napadlo dneska ráno, že bychom mohli zkusit cinknout Romanovi, protože jsme si říkali, že bychom mohli zakopat tu spinovskou časovou schránku. Tak zkusíme vytočit Romana, jestli
1: doslova
0: nám to dneska ráno vezme nebo nevezme.
1: Zkusíme ho vytočit takzvaně.
0: Zkusíme ho vytočit. Tak uvidíme. Romane?
5: Ano.
0: Čau, dobrý ráno. Prosím
1: dobré
0: tě,
1: ráno.
0: My jsme se tě s Krištofem chtěli na něco zeptat, takhle do éteru.
5: Tak to jsem zvědavej, ptejte se.
0: Nás napadlo, že bychom mohli zakopat spinovskou časovou schránku. Dostaneme k tomu povolení nebo ne?
5: To mi dává smysl, máte moje svolení.
0: OK, to je
1: děkujeme.
0: Super. Tak děkujeme moc, Romane.
5: Dobrý, zdravím z Lukoďáku, čau.
0: Měj se, hezky, čus. Tak jestli jsem něco fakt nečekal, tak to bylo přesně tohle.
1: Jakože dostaneme povolení nebo že to Roman zvedne?
0: Že to zvedne.

0: Jo, jo,
1: Čilíček, odstupak, tupačina.
0: To zní skoro jako nějaká nadávka, tyjo, ale není. To
1: jako zní to trošičku.
0: Bylo fakt myšleno krásně. Každopádně máme tu středu 8.14, celá zhruba přesný čas, dejme tomu 8.15, teďka, to znamená čtvrt na 9, abych toho kecal ještě víc. No a my tady řešíme spoustu věcí. Teďka jsme řešili třeba časové schránky a domluvili jsme se tady s Romanem, že bychom možná i zakopali nějakou spinnerskou časovou schránku.
1: Přesně tak, svolení máme, takže až na to přijde ten správný čas, tak se všechno přesně dozvíte. Každopádně, yes. Já jsem tady asi tak před hodinkou, možná hodinkou a půl.
0: Co celá hodinka?
1: Slíbil, že vám řeknu, kolik si vydělávají zpěváci na Spotify.
0: No.
1: A teda musím říct, že ono to není moc, protože ono si spoustu lidí představí, že jeden stream rovná se 1 koruna.
0: No to jsem si původně myslel taky, ale pak mi došlo, že to asi tak úplně nebude, že?
1: Jako mělo by to logiku, protože myslím si, že kdyby každý, kdo dělá hudbu, měl za jeden stream 1 korunu, tak si myslím, že by prostě jako tady bylo spoustu milionářů, ne-li dokonce i miliardářů. Každopádně, abyste si představili, kolik to tak zhruba je, tak Spotify vlastně vyplácí ty
0: tantiemy.
1: No, vlastně jako dejme tomu, ale je to vlastně jako v počtu streamu, ale třeba, když se to tak vemeš, tak třeba 100 000 streamů je zhruba 6 až 10 000 korun.
0: Okay.
1: Ale ono se to hrozně liší. A liší se to tím, že záleží na tom, jak je ten umělec relevantní, protože za jeden stream Spotify dává 0,064 až 0,32 korun.
0: No tak to jsem myslel, že bude víc teda. Ono
1: já
0: to je
1: jsem
0: haléřech.
1: Si to původně myslel taky, když jsem začal dělat hudbu. Není, každopádně.
0: Proto ještě nemá ty vlasy nastřelený, že?
1: Přesně tak, takže pokud někdo dělá hudbu, nebo respektive pokud se někdo reálně živí hudbou, tak můžete počítat s tím, že ten člověk má 1 milion streamů a víc, protože to už se ti potom vyplatí. To už máš potom 65 až 40 tisíc, to si myslím
0: potom
1: za 1 milion, ale. Takže ve chvíli, kdy máš prostě 10 milionů streamů, tak si asi dovedeš představit, kolik vydělávají zpěváci. Takže takhle to vypadá, když někdo dělá hudbu.
0: Ty jo. Takže Red Z je za vodou tady, 100%, s 1 200 000.
1: Viktor, Sheen Kellyn
0: jsou
1: Eva
0: za vodou.
1: Farná, všichni jsou za vodou.
0: A zbytek jsou broke.
1: Jenom já jsem prostě. Někde ještě pod těma 6 000. Radio Spin, Krištof a Dominik.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledaj.

0: misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči. Nechceš něco po mně náhodou. Tak nečekej, až ti slzy zmočí.

0: úsměv jako světlo ve tmě. Její zpátec se neproberou.
1: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
2: 8 hodin 20 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a taky Krištof, no a my se společně přesouváme do dnešní Pravdy nebo lži. Krištof už mi tady jen tak jako mimo éter naznačil, že už má nápad na zítří Pravdu nebo lež, ale čeho se, Krištofe, bude týkat ta dnešní? Ty už se to vlastně jako řekl někdy kolem 6 ráno.
3: Jo, trošku jsem to týzoval, každopádně pojďme to zopakovat. Já jsem si říkal, že vzhledem tomu, že tady hrajeme hip-hop a že hodně z vás má rádo ten old schoolek, tak se podíváme na téma PSH alias Peneři Strýčka Homboje.
2: Brášku, já mám úplně strach, že prostě z nervozity si tady slíznu nějakou ostudičku.
3: No, jako je to možný, ale tak jakmile se k tobě někdo připojí, že jo, a ten bude aspoň trošičku kovaný v PSHčkový diskografii a obecně v PSH, tak si myslím, že to bude v pohodě.
2: Přesně tak, třeba moje druhá hlava bude vědět o PSHčkách něco víc, to se ale dozvíme zhruba tak za 2 minutky. 210, 32, 30, 30, cinkni se do Pravdy nebo lži, začínáme za chvilinku.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Jdeme si to konečně rozdat a to znamená, jo, tak to se zase začal úplně nejlíp. Každopádně, Dominik už má na drátě přítele na telefonu takzvaně, protože samozřejmě potřebuje pomoc s dnešním tématem pravdy nebo lži, což budou PSH.
2: Přesně tak. Hele, můj přítel na telefonu se vrátil čerstvě z dovolený, takže odpočinutý, vyzenovaný, plný vědomostí, pajky. Já věřím tomu, že dneska to spolu dáme dohromady. Jak seš na tom?
3: Jasně, ahoj, já vás zdravím, no to je jasný, že to vyhrajeme, ne?
2: No tak jasně, že to vyhrajeme. Jak
1: no uvidíme.
2: Tady není jiná možnost, takže pajky, jestli ty seš ready, tak my se jdeme podívat na otázku číslo 1.
3: Ty pojďme na to.
1: Tak pojďme na to. Otázka první. První plnohodnotný debutový album PSH se jmenovalo Repertoár a vyšlo v roce 2001.
2: Mhm. Tak co pajky?
3: Myslím, že to je pravda.
2: Já si taky myslím, že by to čistě teoreticky mohla být pravda.
1: Jo.
2: Ono?
3: Oni předtím měli jakoby nějaký, ale to bylo demo, ne jenom. To bylo někdy v 92., 3., 4. někdy začínali. Ale to bylo nějaký demo, jako oficiální album bylo určitě to dnes.
2: Já si taky myslím, že to bylo tohleto album. Tak uvidíme,
1: to
2: co na to, Krištof. Takže dáváme pravdu.
3: Ano, je to pravda.
2: Tak dáme pravdu.
1: A máte pravdu, pánové.
2: Jo.
1: První bod pro vás.
2: Je to tak.
1: Je to tak, jak pajky. Si říkal pajky, tak přesně, v těch 90. oni vlastně vydávali tehdy na CDčkách, ale bylo jich tam víc těch skupin, protože prostě zaplatit si vlastní CDčko, to bylo jako nereálnost tehdy, no. Super.
2: To víš, já vím, komu zvednu telefon.
1: No tak uvidíme teď, pánové. Druhá otázka. Vladimír 518 je kromě rapu známý také jako autor komiksu.
2: Autor komiksu, jo.
1: Ano.
2: Já jsem teda... To je pravda, já jsem teda žádnej komiks od Vladimíra nečet a asi ani neviděl, ale co se tak vybavil, tak...
3: Já jsem viděl, ale nakreslení jenom.
2: Já jsem teďka viděl, že má nějakou výstavu Vladimír, protože to na mě dost vyskakuje na Instači. Hele, pajky, dám na tebe.
3: Je to pravda,
2: takže podržíš nebo nepodržíš, uvidíme.
1: No, dobře, buď rád, že pajky ho máš, protože to je pravda.
2: Yes.
1: Je to tak,
2: pajky,
1: je to ilustrátor, vydával dokonce i nezávislý komiksový noviny s názvem Kicks, který si financoval z vlastních zdrojů, takže je to kluk šikovná.
2: Je to kluk šikovná, je to multitalentovaný čávo prostě.
1: Chlapi, vy dneska jedete. Dobrá, třetí otázka, poslední. Když Hugo Tox vydal na PSH diss track Velrybí bolest, PSH odpověděli diss trackem s názvem Velrybí hovězí.
2: Velrybí bolest, tam si pamatuju, že byl na featu Marpo. Ale tak já to nechám zase na pajkem, protože nevím ani ve finále o tom, že Velrybí bolest je diss track na PSHčka, takže pajky...
3: Taky nevím, že to je na PSHčka, já jsem myslel, že to je právě na Indyho a na tyhle, jako se vždycky jako přichytili, no, nevím.
2: No tak uvidím.
3: Ale
2: tak...
3: určitě oba dva věci jako existují, ale nevím, jestli to bylo na PSH, no.
2: Hele, tak...
3: Ale hele, nemáme co ztratit, ne?
2: Nemáme co ztratit, no, tak... Hele, tak... Možná v té době ještě ne. Hele, tak dáme tentokrát, že to bude lež, protože to třeba nebylo na PSHčka. Jo? Tak zkusíme lež.
1: Já už jsem myslel, jako má svůj jeden bod a nemá. My se to změnili na poslední chvíli. Pajky, to jsem dal přesně, no, protože tahle ta válka disu byla mezi Toxem lomenou Supercrew a mezi Indym a Vičem. Tam PSHčka vůbec nechyli. Ano, takže naprosto správně.
2: Hele, Pajky, moc děkuju za hru. Ty vole.
3: Bangre.
2: Kluk se vrátil, tyho, z dovolený a dopadlo to tak, jak jsem čekal. Hele, pajky, moc díky, měj se hezky, čus.
1: Dobrá práce.
2: Čau.

se někam projet. Myslela, že jí chci, řekl jsem jí sem jenom poet. Hledala u mě cit, ale našla jenom bolest. Dokonalý vtip a stejně by to byl dojeb. A tak běžíme pryč, tak jako divoký koně.

0: otázky.
1: To je skvělej track. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak si počkáš asi 10 minut na příjezdu do Rychnova nad Kněžnou. Jsou tam totiž práce na silnici a trošku to tam brzdí. A stejně tak na cestě z Pelhřimova do Humpolce, taky 10 minut kvůli pracím i tam. Kreše jsou potom hlášený třeba v ulici Pražská v Písku, anebo na třídě Václava Klementa v Mladý Boleslavi. Tam jsou dvě auta v sobě a zasahou záchranáři, takže opatrně po té silnici.
2: Opatrně, opatrně, a to jezděte i po dálnicích. D7 na příjezdu do Prahy, trošičku štosovačka, D8 taky, D1 na příjezdu do Brna, tam dávejte určitě taky pozor. No a co se Prahy týče, tak tady poskakuje Pražský okruh, a to dá se říct v obou směrech, vlastně asi po celý jeho dílce, hlavně teda po směru na Zličín si postojíte kvůli crashi, a to u Barandova, takže tam dávejte pozor. Co se týče dál Prahy, tak crash hlásí aktuálně Štěrbovská spojka kolem Černýho mostu a potom taky ulice Radlická, takže tam pozor. No a kde jsou kolony, tak to je taková ranní klasika, Cínovecká a Barandák a Štěrbovská s jižní spojkou.
1: A Nuselák půl hodin.
2: No, Nuselák, no tak tam je to příběh sám o sobě. Kdyby cokoliv, 210 32 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět.
0: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Letím do cizích pokojů plnejch nočních můr. Oni jsou vzhůru, zatímco jejich původci spějí. Možná si v sobě mohl krotit kreatůru a nemlátit kůka. Možná by teď nechtěl strachy blejt. Možná vám

0: každým debilem. Možná ta holka chtěla jenom mít ven. Možná nečekala, že jí znásilníš kvůli tomu, že se fajn oblíkne. Možná chtěla někdy dítě, šťastně žít. Možná si smyslel, že se přitom fakt bavíte. Možná ten týpek nečekal ten výstřel. Možná si nečekal, že když ho budeš okrást, tak ukončíš jeho příběh. Možná ho teď vyhlížejí rodiče z okna a čekají, až přijde. Možná, že jsi ustihl utratit jeho peníze. Možná, že ta rodina chtěla jet jen na výlet. Možná nečekali to, že do nich autem vlítneš. Možná jsi neměla pít, možná jsi měla žízeň. Možná jsi jim zničila život a sobě víkend. Možná jsi neměl dětem říkat, nic neumíte. Možná chtěli kreslit, tancovat. Možná, že si nevěří teď. Možná, že jsi týpek. Možná tvoje dětství bylo taky plný těch debilních vítek. Možná, že jsem střítek z pohádek. Možná výkvět fantazie těch rapových dítek. Víte, možná nejsem real, páč neselím teď lakitek. Možná jsem jen obyčejný člověk. Vítej, možná jsem jen táta, který dříme. Možná bych byl ztracený, kdybych sám sebe neobjevil v rýmech. Možná mezi náma žijou miliony příšer a dost možná jejich útok nepřijde ze skříně.
1: Poslám něco jiného, prosím, Spin.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin.

0: I'll holler back at you on the other side. Until we see again, LBC, you my nigga.
1: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
2: Oh yeah, ladíče Radio Spin, 8. července, středa, svátek má Nora, ještě jednou připomínám, protože už jsme to dlouho nepřipomněli a tohleto krásné jméno si musíme připomenout. No a nás čeká jeden na jednoho s otázkama, který budou teda fakt super. Já se tak těka dívám a tady je otevřený. A no, je to hodně intuitivní, bych řekl, Dome.
3: Já si myslím, že stoprocentně. Já si myslím, že můžeme úplně v klídečku pokračovat v tématu, co jsme tady nastřelili včera, a to byly otázky na trička. Takže kdo si věříte ve svých znalostech s tričkama, tak můžete určitě cinknout na 210-30-30-30 a za chvilku si můžete s někým, kdo bude proti vám zahrát o tričko Rádia Spin, který je krásný, je designový, je prostě minimalistický, černý tričko s logem Rádia Spin, já si myslím, že víc není ve finále v tuhle chvíli potřeba. Na super. Léto, jako když najdeš.
2: Ideálka.
3: Tak jo, my si dáme jedny Praga a za chvilinku jsme zpátky ve hře jeden na jednoho.

0: Korektum, nekorektum, utrum, jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin 40 minut, posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a taky Krištof, no a my se jdeme směle pustit do hry jeden na jednoho, ve který hraješ o tričko Radia Spin. Na drátě číslo jedna se o něj podělí.
2: Doufám, že nepodělí.
1: Popere se o něj Petr. Petře, dobrý ráno.
3: Dobré ráno, chlapci, jestli můžu trošku nálad, já už jsem důchodce, díky.
1: Samozřejmě, počas, to víš, že jo, budeme na tebe křičet. Na koho nemusíme křičet, to je Pepíno, který je v dalším rohu. Pepíno, čus.
3: Dobré ráno, Pepíno.
1: Tak hoši, věřím tomu, že to bude bez nějaký velký rivalitky, že se poperete ve vší slušnosti a korektnosti.
2: Přesně.
1: A že se můžeme
3: pustit... Nožem nebo sekerou, to je v pohodě.
1: A že se budeme moct pustit do otázky číslo jedna. Jenom připomínám, abyste mohli odpovědět, tak nejdřív musíte zakřičet svoje jméno a nechat se vyvolat, aby jsme věděli, kdo odpovídá. Je všechno jasný?
3: Jasně.
2: Tak jdeme na to.
1: Jdeme na otázku číslo jedna. to přečti.
2: Pardon. Takže pánové, jak se jmenuje část trička, do který strkáš ruku?
3: Petr.
1: Petr byl rychlejší.
3: A je to rukávek.
1: Rukávek je samozřejmě správně.
2: Já bych řekl, že dneska to bude fakt hodně o znalostech. Jo? Tohle to je fakt, to by zkušená švadlena by to nedala, tenhle ten typ.
1: No samozřejmě, ale tak Petr nebo Pepíno bude určitě jeden z nich nějaká.
2: A co teprve ta druhá otázka, Dome, pojď na ně.
1: Přesně tak. Jak se jmenuje tričko, který nemá rukávy?
3: Petr.
1: Petr byl zase o něco rychlejší. Petře, co to bude?
3: Je to tílečko.
1: Tílečko, to je napínavý, veď, tílečko. A je to přesně tak, je to tílko. Tak jo. Petr má v tuhleto chvíli dva body, ale tak Pepíno. Dáme ti ještě šancičku urvat aspoň ten poslední bod.
2: Prosichr.
1: Jo, prosichr. Peťas se trošičku zdrží, bude malinko pomalejší a Pepíno v klidu stihne zakřičit svoje jméno. Krištofe, co tam je za poslední
2: třetí
1: otázku?
2: Třetí otázka. Jak se říká tričku s dlouhým rukávem, který má i zapletení u krku?
4: Pepíno.
1: Pepíno, pojď Pepíno.
4: Jo, rolák.
1: Jo. Tak jo, není to úplně zo studo, Pepíno, takže gratulujeme k jednomu bodíku.
3: Jestli bych mohl, jestli můžu, já obě dvě trička Radia Spin mám, jak starou verzi, novou. Pepíno, máš tričko.
2: Ne.
1: To je velkorysý.
2: Ty jsi z toho takhle, ty jsi charakter.
1: Jak Peťa si zavolal, že si chce
4: jenom
1: zahrát.
4: Já teda taky mám obě verze, ale já ho rád uvítám.
1: Hele, ono se tričko Radia Spin nikdy nestratí, takže Petře, beru to teda tak, že tričko dáváme Pepínovi. To by děkuju za hru a mějte krásný ráno, čus.
3: Taky, mějte se, čau Pepíno, čus. Shake that.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Milí spineři a milé spinerky, máme tady dneska nedořešenou ještě jednu věc, Krištofe, jaká
2: poslední,
1: věc to bude?
2: Poslední a je to náš mashupek.
1: A je to náš mashupek, který jsem tady dneska ráno namíchal. Máme odhalený 3 věci ze 4, pokud se nepletu v tuhle chvíli.
2: Taky tak si myslím, no.
1: Jdeme si pustit, jak ten mashup zní, pro jistotu si ho připomeneme, že jo, takhle po hodince. My jsme říkali před hodinkou, že je to jeden takový velký bordel, ale přece jenom některé věci se tam vychytat dají. Takže Honzo.
3: Čau, tady Honza. Hele, já mám pocit, že na konci slyším úvodní znělku ze seriálu Přátelé. Je to možný?
1: Jdeme se podívat taky za pajky.
4: Slyším tam Přátelé, slyším tam Among Us.
1: Tak Přátelé, můžeme říct, že tam jsou stoprocentně.
2: Jo.
1: Pokud se nepletu, tak jsme tady měli taky druhýho doma, který odhalil další věc.
5: Čau, tady dom, určitě jsou tam Ogy a Škodíci a Přátelé, znělka z Přátel. A to třetí si tam je neslyším.
2: Naprosto správně, ale.
1: Je to správně, Ogy a Škodíci nebo Ogy a Šváby tam jsou taky.
2: No jo.
1: A my se jdeme podívat ještě za Jirkou, protože Jirka tady dneska ještě nezazněl a ten odhalil věc číslo 3.
2: A jako jediný?
6: Čau, borci, já v mashupu slyším ještě Takešiho hrad. Pěkný ráno všem.
2: Ježíš, tak tenhle ten legendární seriál, to jsem miloval. Kvůli němu jsem kdysi dávno vstával, si úplně pamatuju, u babičky a díval jsem se na něho, protože běžela nějaká repríza v 6 ráno. To bylo jako
1: tak
2: legendární.
1: Tak já koukal na reprízu v 5 odpoledne, teda tak se nemusel přispávat.
0: Takešiho hrad.
1: Takešiho hrad, ale zbývá nám ještě jedna jediná poslední věc. Tak schválně si poznáte, co tam je.
2: Ona je tam hodně schovaná, ty jo?
1: Je to hodně schovaný. Můžu říct, že to je starý, ještě za komára udělaný seriál, který měl kolik nějakých 30-33 dílů.
2: Cca tak nějak, přičemž vzniknul dokonce i takový menší spin-off, lomeno rework jednoho z těch dílů,
1: okay,
2: který běžel teďka asi rok zpátky v televizích.
1: Hustý.
2: Hlavní roli tam hrál David Švehlík.
1: Mm-hmm. No tak uvidíme, jestli poznáte, co to může být za seriál. Tak my si jdeme ještě ten mashup jednou pustit a zbytek je na vás.

0: Hezky dobrý den na všem rádi Aspin. Máme 8 hodin a taky 53 minut. S tebou je Dominik a taky...
1: A taky Dominik
0: číslo 2 a taky Dominik číslo 3 se snaží v tuto chvíli rozmotat sluchátka, které jsou tady docela těžce zamotaný. Každopádně, tak než tady třetí Dominik rozmotá sluchátka, tak my si můžeme ještě jednou připomenout, jak zněl dnešní mešápek. Vicky, ahoj.
2: Já jsem se rozmotala.
1: Povedlo se.
0: Vicky, ty máš dneska takový trošičku bojovný ráno.
1: Že, to je něco.
2: Dneska
1: můžu to propálit rovnou?
2: Můžeš.
1: Hele, spíneři, já jsem teda si odskočil tady a vrátil jsem se zpátky a vidím doma, ne, jak je na telefonu a říká, Vicky, chceš říct tajemství? A já, wow, do čeho jsem to jako přišel? A najednou dom říká, ty autobusy tady už nejezděj. A Vicky chudák prostě stála tady na Želivárně, ne? A čekala na autobus.
0: Smutná, Vicky, prostě píše tě. Už 15 minut, čekám prostě... na autobus a on furt nejede.
2: A tam byl jako, no on už ani nepojede.
0: Jo, přesně tak, kdo jste jezdili autobusem do Strašnic, tak už jezdí i tramvaj. Každopádně pro Vicky dáme mešap ještě jednou.
1: To je borčus, co?
0: No,
2: to jsou Ogi a škodíci.
0: Jo. Co tam máme dál, Vicky?
1: Ogi a šváby.
2: Ogi a šváby, je pravda. Potom tam máme Friends. Mm-hmm. When no one stole
0: you. A ještě něco tam našla.
2: Pak tam bylo něco takového...
0: Takovýho japonský.
1: Uznáme, ano, jako orientální melodie.
2: No, a tak já nevím, že by to byl Avatar.
1: Ne.
0: Avatar
1: ne.
0: Není z Japonska, Vicky.
2: Ale, tak já nevím, no ale ten anime.
1: Ona myslela legendu o Aangovi.
2: No.
0: Aha, tak ne.
2: Aha.
0: Ne, tak to odhalila Jirka.
3: Čau borci, já v mešapu slyším ještě Takešiho hrát. Pěkný ráno všem.
1: Pamatuješ si Takešiho hrát?
2: Jo.
1: Takovou tu crazy televizní soutěž, jak tam prostě soutěžili mezi sobou třeba stovka lidí a furt tam byly takové crazy úkoly.
0: Mega, jakože japonský televizní reality show jsou jako obecně crazy.
2: Ale tam to bylo strašidelný, protože ten hrad, že oni tam na ně buffali a tak, já si
1: pamatuju, že to v tom bludišti, že jo, ano.
2: Ano.
0: No a poslední věc, kterou jsme tam hádali, tak tu jste hádali během předchozích několika minut a ozval se Pajky.
4: Ale není to poslední náhodou 30 případů Majora Zemana.
0: No a celý ráno tady s tím bojoval taky Michal a Michal nakonec se typoval taky 30 případů Majora Zemana.
4: Poslední věc, tak 30 případů Majora Zemana.
0: No a já můžu říct, že opravdu tam 30 případů Majora Zemana dneska ráno je taky.
2: To jsou prostě koumáci.
0: Je to přesně tak, takže...
1: To je hudba pro moje uši.
2: Ano.
1: Posloucháme s rodinou při nedělním obědě.
0: Můj otec byl toho večera neklidný. No tak jo, my se jdeme pomalu, ale jestli přesunout ke komunikátoru, tak Vicky, co vás dneska dopoledne čeká?
2: No úplně super věc, jsou fanoušci Káněho, který mu vytvořili jeho vlastní stránky. Doufám, že jste o tom ještě nemluvili.
1: Nemluvili.
2: Je to fakt bizár. A otázka opravdu je, jestli jsou to jeho fanoušci, anebo jestli to spíš nejsou enemies. Jako.
0: Enemies, ok. Tak já jsem zvědavý, Vicky, doufám, že nám ty stránky tady ještě mimo ether ukážeš.
2: Friends or foe, of course.
0: OK. No krom toho si samozřejmě budete moct zavolat taky o svůj oblíbený track, že jo, dneska dopoledne, takže určitě volejte už teďka, můžete objednávat na 210 32 30 30.
1: A nebo v apce.
0: Apce rádia. Spindy,
2: že to nás kluci hodní, že jste to také řekli za mě.
1: Tak jo, my ti ulehčujeme práci, Vicky, že jo?

0: Tak.
1: Aby se nemusela říkat tolik.
2: No.
0: No, aby tam už teďka měla z čeho vybírat. No tak jo, mám my se jdeme pomalu, ale jestli přesunout ještě počasí. Tak Viktore, co nás dneska čeká venku?
1: Prosím tě, Kubo, je to naprosto jednoduchý, protože po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 19 stupňů Celsia. No se to moc nemění vlastně od rána. Pořád je tam zataženo nebo oblačno a místo dokonce slabý přehánky. Když si rozkliknu teďka radar, tak tady vidím Středočeský kraj anebo Šumavsko je celkem zasaženo tady přeháněčkama.
0: A okay, Kuba, to krásný. Kuba souhlasí, dnešek bude relativně hezký, tak si ho koukejte užít. No a čekají nás už jenom dva pracovní dny. Tak honem rychle do něch, ať máme zase víkend. Uživejte zbytek středy.
1: Sloučíme se s váma a teď už komunikátor s Ester.
0: Mějte se hezky, čus. Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.

nám pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas, oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic, my projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak, my hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směs.

Krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky. No a teď už máme středu 8. července a svátek má dneska Nora. Takže Noro, vše nejkrásnější k svátku. No a já už jsem se rozhodla, že jdeme rovnou na bonžurku s Vicky. Tak prosím tě, včera jsem měla dělat věci, prostě zamakat na počítači, pořádně se do toho obout. Ale mamka si pustila ve vedlejší místnosti televizi a Are You The One, tu reality show, co teď běží na Primě. No a já na to teda pravidelně nekoukám, jo? Spíš tak jako hodně nárazově. Spíš vím ten koncept, než že bych na to koukala. Ale hele, ta práce se mi prostě dělat nechtěla, přiznám se. No a tak jsem se u té telky trošku sekla, jo? Takže víš co? Jsem se přistěhla normálně, že jsem taková ta klasická doptávací tetka. Hele, prostě furt jsem byla jako... Ty jo, a jak to, že jsou všichni kámoši a co si to tam řekli a proč Anet zase pláče a počkej a Vális tak jako fakt chodí do toho bum bum rumu hrát s Anet jen karty a jako kolik už mají párů a tak. No a mamka už to nevydržela, protože se na ten díl fakt těšila, ona je takový matador, Are You The One, a byla jako, prosím tě, co se týče párů, mají stále jenom jeden a teď potichu koukám na to. A já jsem normálně, nekecám, až do konce toho dílu byla tichá jako myška, protože jsem věděla, že jsem se právě schovala u Are You The One před svojí prací, hele, a bylo to parádní. Byl to skvělý chill s mamkou, takže, hele, doporučuju. Jestli chcete mít bonding time, tak si myslím, že reality shows jsou na tohle nejlepší. A Are You The One je skvělej, fakt že jo. A hele, pronikla jsem do toho za jednoho dílu, během jednoho dílu, a teď už se teda těším, jak to celý jako dopadne, protože zatím mají fakt jenom jeden pár, ten kdo neví, oni se mají spárovat a potom jsou tam takový setilka, který vždycky ukazujou, jako jestli se spárovali správně, a oni to mají na základě jako nějakých psychologických studií zjistit prostě, jak jsou napárovaný podle psychologů, podle kompatibility. No a zatím se jim to nějakým způsobem moc nedaří, no tak jim držím palečky, aby další jejich večer, kdy budou odhalovat páry, tak aby se jim zadařilo víc, bych tak nějak řekla. No a teďka už samozřejmě začíná komunikátor, to znamená, že tady hrajou tracky podle tebe. Máme dneska zase songy na přání, to znamená, že zavolej si 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku, budu se těšit. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, máme tady první trik na přání a to z naší apky. Mám tady vzkaz od Šimona.
2: Čau Vicky, pojďme si dát Viktora Šína a banány takhle po ránu jako takovou pracovní motivaci. Díky a čau.
1: Díky, dík, skvělá svačinka, jdeme se úplně nabít energií Viktorem Šínem a banánama. Radio Spin, díky moc, Šimone.
3: Chceš mít

Tohek nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili být, i tak si hrajou na beef, i když jsou to blbečci.

Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou se přesouvám na dálnice, tady máme totiž nehodu na D1 v souběžném pruhu na exitu 298, je tady neprůjezdný pravý pruh, havarovaný auto, je to v okolí Lipníku nad Bečvou, tak pozor tam. No a teď už se přesouvám do samotné Prahy, tady máme nehodu na Pražském okruhu na 60. kilometru ve směru na D10, a to v okolí Černáku, no a potom taky na 16. kilometru, ale ve směru na Ruziň a D7, a to je v okolí Slivence. Crash je taky v ulici Michelská, v ulici Vodstářova. No a pozor, Nuselák směrem do centra, tak ten stojí a počkáš si tady o nějakých 20 minut navíc. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak prosím tě dávej mi vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to. Automotospin. Tvoj

0: vlivem.
1: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě taky komunikátor, to znamená, že právě teďka čekám na to, kdo se mi tady jako první dovolá. 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku, máme na to jeden track a pak už je to na tobě, takže big těšink, let's go, dáme si k tomu Ice Cube'a. Jsem zvědavá. Rádio Spin.

0: Bin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že triky na přání, no a na drátě, Marťas, čau.
2: Čau, čau.
1: Čau, čau, čau, tak prosím tě, co ty je a dnešek, jak to jde, jsme v půlce týdne.
2: Jako zatím dobré, jsou od rána na nohách, jezdím, právě dělám kurýra, takže furt na nohách. Dneska je pěkné počasí, konečně se to vybralo, už není hnusně, takže super.
1: No tak to je super. No máš pravdu, že dneska to bylo v pohodě, teda až na ten můj ranní tady popoběh. Já jsem čekala totiž, já jsem čekala na autobus, který by nikdy nepřijel. Kluci to tady dneska ráno propálili. Problém je v tom, že já jsem jakoby odešla z té zastávky, rezignovala jsem na autobus, řekla jsem si, že teda do toho rádia budu muset doběhnout pěšky, s tím, že mi hrozilo, že tím pádem teda už s nějakým zpožděním. Nakonec jsem to všechno stihla a bylo to kvůli tomu, že jsem se posunula z jedné zastávky na druhou zastávku jako směrem k rádiu a tam už jezdili tramvaje, protože oni je zprovoznili a tím pádem přestala jezdit ta náhradní doprava. Ale prosím tě, hrozný. Ne, ale musím říct, že fakt šílený, prosím tě, to, že tam mám pocit, že doteď tam stojí ta paní, se kterou jsme nadávali na ten autobus, který nepřijel. Jo.
2: Která má... jako, já ti to řeknu takto, celkově pražská doprava je za mě jedno velké šílenství.
1: A víš co, a to přesně říkala ta paní. Ona asi nebyla z Prahy a ještě mi řekla, no tady si musíte dávat na čas, jako. Tady musíte mít nějakou rezervu, protože ta pražská doprava, to je hrozný. A chudák tam podle mě stojí doteď. A už, teď už musí být hrozně naštvaná. Ta bude chtít vrátit normálně peníze za lístek, podle mě.
2: Dívej, já to znám, já vždycky, když jdu do Prahy, já si připadám jako ve španělské vesnici, takže úplně v pohodě. Soucítím s paní.
1: Jo, ale tak, ale domluvíš se tady.
2: No, tož jako, nevím, no. Občas na mě hledí jak péro z gauče, ale tak jako rukama, nohama se domluvím.
1: Uf, dobré. Ale Martine, prosím tě, co si necháš zahrát?
2: Já bych poprosil od Gleba Breeze, když je ten letní vibe, tak ať to pěkně vibí.
1: OK, tak jdeme zabavit. A pro koho hrajem?
2: Pro mě, pro tebe, pro všechny, co poslouchají a tak.
1: Tak jo.
2: Pro mamku, pro taťku, pro dědu, pro babičku.
1: Hezký, takže pro celou rodinu, pro tebe, Marťasi. Dáváme Breeze do éteru. Díky, ahoj, krásný den.
2: Tak jo,
1: den.
2: Měj se, čau, čau.
1: Radio Spin, čau.

Máme středu, půlku týdne, takže pojďme to tady trošičku nahypovat, bych tak řekla, protože půlka týdne je ještě před náma, tak ať máme dost energie. No a co spolu tady probereme? Prosím tě, řeknu ti o stránce, jako o internetové stránce, kterou vytvořili Káňeho fanoušci. Přesně tak, fanoušci Káňeho Westa. No a otázka zní, jsou to opravdu fanoušci, anebo jsou to enemies? Protože ta stránka je podle mě docela kontroverzní, bych tak nějak řekla. Každopádně už teďko mě zajímá, pokud si někdy sledoval třeba Twitter Káňeho Westa, jestli tam máš třeba nějaký příspěvek, který je za tebe jako totál bizár. Teďko nemyslím jako takhle, on tam má spoustu příspěvků, které jsou opravdu za hranou úplně všeho, jo. Ale pak tam má hned několik bizárků, jo. Třeba jako, kde řešil, že Kardashian

jedno moc, ale prostě bizár, bizár. Jedeme dál, hele, popojedem. Máme tady ještě počasí. Dobrý, já jsem si jako nebyla jistá, kde zmáčknout počasí, ale už se povedlo. Normálně. Ta velká změna počasí mi teda dává, musím říct. Máme 16 stupňů Celsia a pod mrakem ve zbytku republiky 16 až 20 stupňů. Odpolední teploty budou kolem 23 až 25, s tím, že čekají většinově polojasno. Spin Radio.

0: speciality od restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně v Bajt Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s dabou.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Brňáci. Takže to jasné. Další hudební víkend je tu. A na rádiu Spin si dětská budem hrát brněnské rap. Tož to nalaď a poslouchej. Nenadarmo se totiž říká, Brno je zlatá loď. Za rapem do Brna choď. Brno po celou sobotu a neděli na

Lil Spin a Vicky, představ si, fanoušci Kanyeho Westa vytvořili online archiv všech jeho tweetů. Stránka se jmenuje Easy Tweets, jakože easy jako jednoduchý, YZYTVTS, a najdeš tam všechny jeho tweety od roku 2007. Je to všechno na jednom místě, pěkně seřazený ve složkách. No a

jako furt si odporuje, ale musím přiznat, že někdy je to i docela vtipný, jo. Nejsem si jistá, že to tak Káňa teda zamýšlel, ale prostě je. Takže jeho prezentace na sítích je jeden velký chaos, no a teď to má všechno přístupný z jedné stránky. Tak za mě legendární teda je jeho tweet beef s Kim Kardashian.

příspěvků a dokonce i hrozných příspěvků, ale když se podíváš jako zpětně ještě do historie, tak jsou tam i tyhle ty prostě záchodový skvosty, bych řekla. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, jedeme si dál tracky na přání a já už tady mám Matyho na drátě, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Čau, čau Maty, tak prosím tě, ty seš někde na cestách teďka, nebo odkud voláš?
2: Ale volám tady z traktoru, už jezdím od rána, takže pohoda,
1: hustý. Z traktoru jo, už sklízíte?
2: Ale ne, vozím vodu, protože se nám rozbil vodojem, takže tady vozím cisterně, no.
1: Aha, a takže vozíš a jakým zvířatům?
2: Ale prasatu.
1: Aha, a vypijou toho hodně?
2: Jo, docela dost. Takže, jo.
1: Takže ty teďkon prostě hlavní job je hlavně vozit vodu teda.
2: Přesně tak.
1: Okej, okay, no tak to jsem ráda, že je takhle o ně královsky postaráno.
2: To je jasný.
1: No a je teda pravda, že jsou prasátka čistotní?
2: No.
1: Koupou se v té vodě?
2: Ale nevím, já jenom vozím vodu.
1: Aha, dobře. All right. No tak prosím tě, tak k tomu vození vody, co ti můžu zahrát?
2: Ale poprosil bych novýho alba od Iza a Hektora a Mám rád.
1: Yes, mám to tady pro tebe a je to ten track, který si jedeš nejvíce, nebo máš tam ještě nějaký další oblíbence?
2: Ale je to tý top 5 mých nejoblíbenějších v tom albu. Mm-hmm. Je tam Mám rád, Dřív bylo líp, Starý Logic Better,
1: yes.
2: A Thank You Bass God tam je.
1: Yes. To je s tím Nick Tendem vlastně, jasně.
2: Jo,
1: hezký. Jo. No tak jako cením prostě. To si jedeme oba teda. Já mám ještě ráda, ale já mám mega ráda, ale i to miluju mě nenávidět. Přímo ten první.
2: Jo,
1: je tam
2: jo,
1: prostě
2: jo,
1: vždycky na konci, jak se tam řeší. Víš, jak se tam na konci řeší prostě ta koza. Tak prostě já jsem jako, ach jo, to je tak přesný.
2: Jo.
1: Ach jo, to se chytlo. Hele, tak jo, díky moc Maty, že jsi zavolal. Mám to tady pro tebe, pro koho hrajem?
2: Ale hrajem asi pro všechny posluchače a pro rodinu a tak.
1: OK, tak jo. A taky pro tebe samozřejmě, Maty. Tak měj se krásně, jdu rád.
2: Přesně tak. Měj se, čau, čau.
1: Ahoj, Rádio Spin.
0: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď. Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky. Yeah.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehoda je v Karlových Varech v ulici Na Vyhlídce. Teď už se přesouvám na dálnice, tady máme stále nehodu na D1 v souběžném pruhu na exitu 298. Je tady neprůjezdný pravý pruh, takže má tady být zvýšená opatrnost. Jsou tady v sobě dva osobáky, a to u Lipníka nad Bečvou. No a teď už jsem v samostatné Praze, tady máme nehodu na pražském okruhu na 60. kilometru ve směru na D10 v okolí Černáků. Kreš je stále v ulici Vodstářová. No a teď už nám zase poskakuje Novopatská směrem na D8. Tady čekej zatím nějakých 5 minut navíc. To je ode mě z dopravy vše. A pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a jsem s tím 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Prázdninový spin ráno. Amici zakopali časovou schránku. Dali do ní loňský iPhone, láhev kolej a 3D maketu Abrahama Lincolna. Nebo respektive jeho ruky.
1: To je prostě, jak kdyby zakopal nohu TG Masaryka.
0: Je to tak. Každopádně, co by zakopali spinneři? Tak to jsme řešili dnes ráno.
2: Čau, tady Honza. Hele, jelikož jsme v Česku, tak bych jednoduše tu kolu nahradil pivem. To tam prostě musí být, ne?
1: Správně.
0: Legit.
3: Tak určitě bych tam dal Romana.
1: Hezky,
0: ty vole.
3: To je český klenot. Dále bych tam dal včerejší Music Impro.
0: Souhlasím, včerejší Radio Spin Music Impro bylo legendární, bráko.
1: Děkuju, takže bychom se zeptali Romana, co? Jestli si můžeme zakopat nějakou spin schránku?
0: Ale tak víš co, zavoláme mu.
4: To mi dává smysl, máte moje svolení.
0: OK, to je super, tak děkujeme moc, Romane.
4: Dobrý, zdravím z obchodňáku, čau.
0: Měj se, hezký čus.
1: Jo, z obchodňáku. Romane, děkujeme a neboj se, nemysleli jsme to tak, že by z tebe pak po vykopání byla nějaká vykopávka, jo?
0: Kamu, za tohle tě Roman vyhodí.
1: Tak uvidíme zítra, jestli se uslyšíme.
0: Od 6 do 9 tady na Rádiu Spin, mějte se krásně, čus.
1: Čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Spin.
1: Jedeme si dál úplný bomby, no a já už tady mám teďko na drátě Baru, čau Baru.
2: Čauko, čauko.
1: Ahoj, ahoj, tak co dneska, jak se máš?
2: Dneska dobré, pohodička, před chvíli jsem vstávala.
1: Hezký. Je, takže dneska máš dopoledne volno, jo?
2: No, dopoledne jo, odpoledne do práce.
1: Jasný, že to máš takhle posunutý, no ale tak řekni mi, jaký je takhle tvoje ideální ráno, když máš volno zrovna dopoledne?
2: Káva, sídlo, pohoda.
1: Prostě dáváš si velkou pohodindu, no tak to je parádní. No prosím tě, já jsem tady v téhle hoďce řešila Káňu Westa a že jsou k dispozici všechny jeho tweety teďko na internetu. Je to na stránkách, které se jmenují Easy Tweets a můžeš se tam podívat, i když nemáš Twitter, nebo teda teďko na síť X. Já to totiž taky nemám, ty si říkala, že taky nemáš. Tak prosím tě, já ti jenom musím říct, že možná buďme rádi, že nemáme jako Twitter. Jestli o tom uvažuješ, tak nejsem si jistá, že to je dobrá volba. Jako obzvlášť teda pro Káňa Westa je to jako hodně velká špatná, protože mu to udělali fanoušci, ale nejsem si jistá, jestli mu tím trochu neprovedli medvědí službu, protože on byl tolikrát jako zahranou a tolikrát kontroverzní a má tam spoustu tweetů, který by bylo lepší, kdyby nikdy nevznikly, no a teď to má všechno na jednom místě. Je to blbý.
2: Má blbý chlapec.
1: Jo. Fanoušci byli jako jo, pojďme ho tam mít a blbý, no.
2: Já teda vůbec netuším, kdo to je, ale má to blbý chlapec.
1: Jo, takhle, Káňa West, ale jo, ten nám hrál teďkon tady, ten Black Skinhead, Káňa West, teďkon před chviličkou, no, ale toho tady slyšíš na rádiu, to je hrozně známý rapper.
2: Jo, ale podle jména vůbec nevím.
1: Jo, aha, no on se teďkon jmenuje Je totiž, on se snažil všechny zmást, tak možná Baru tě zmátl. A stejně nevíš, nevadí. Prosím tě, co si necháš zahrát? Ty se spíš orientuješ na tu českou scénu.
2: No, spíš jo, no. Jak kdy, ale bude to Ups and Downs od Sary Ritas.
1: OK, a pro koho budeme hrát?
2: Pro všechny spinnery, pro tebe do rádia, pro mého muže do práce. A mějte krásný den.
1: Díky moc, ty měj taky krásný den. Ahoj, Radio Spin.
2: Ahoj.

0: Dobrýho spin, Vicky, tady s tebou a teďkon zpráva pro všechny páry, který si říkají, tyjo, už bychom chtěli toho svýho drobečka a mají v plánu na to dneska hupsnout. Prosím vás, zadržte, dneska na nic nehupsejte, dneska opravdu není ten den na to dělat si děti, protože teďkon přišla nová zpráva, že poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun od příštího roku. Takže prosím vás, jo, já vím, není to žádná sláva, ale tak korunka ke korunce, prostě se to hodí, no ale je to až od příštího roku. To znamená, že počkej si trošku ještě, počkej, jak to vychází. No já nevím, ještě radši jako půl měsíce, ať je to safe prostě a až potom se snaž o ty děti, jo. Ještě chviličku a dostaneš trochu víc a dokonce, když budeš mít dvojčata a vícerčata, tak to bude se 700 na 800 tisíc korun. Hele, jak říkám prostě, já chápu, že rodiče jako nejsou úplně nejvíc nadšený, chtělo by to ještě úplně jinou podporu za mě teda, ale prostě jak říkám, hele, ono se to potom nastřádá, tak budete mít prostě na jednu zmrzku navíc. A i to se počítá. Takže tohle byla ta důležitá zpráva. Na té konce nás bude čekat v příští hoďce samozřejmě komunikátor. To znamená, že dál jedeme songy na přání a čekám, co mi tady přistane 210, 32, 30, 30 anebo pošli hlasovku a pořádně to tady společně rozjedem. No a teďko ještě počásko. Pak prosím tě, co se týče počasí, tak koukám na to a momentálně v Praze 16 stupňů Celsia a zataženo. Ve zbytku republiky kolem 18 až 21 stupňů, dneska odpoledne bude 23 až 25, čekej polojasno až úplně jasno, ale to převážně na Moravě. No a když se podívám ještě na zítřek, tak tady to je právě stejně jako dneska. No, zítra bude taky kolem 24, 25 a bude svítit sluníčko, no tak pěkný to máme, maminko. Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Ladíš Rádio Spinu u Majku Viki. No a včera byl v australském Melbourne úplně dopravní chaos. Madness. Povyk tam totiž způsobil graffiti umělec Jack Gibson Barrell. No a je jasný, že teda týpek má hodně rád Spidermana, jo, protože se toho vůbec nebál a vylezl na 140 metrů vysokou věž mostu Bold Bridge. Hustý. No a nejen to, on na tu věž nakreslil obřího ptáka. Wow. No tak pak na vrcholku toho mostu zahnízdil, no a na Instač začaly přistávat příspěvky, ve kterých žádal snížení daní v Austrálii, že do té doby prej nesleze. Jo a potom ho tam taky nahoře popadl trošku hladík a tak měl jedno special přání, chtěl doručit na vrchol mostu sendvič s arašídovým máslem. Tak tomu říkám chudák kurýr. No ale nakonec mu ho prej dokonce dopravil dron, takže jako hustárna, proč ne? Prosím tě, tenhle umělec tam nakonec prej pobyl nějakých 9 hodin, policie kvůli němu musela omezit právě jízdu pod tím mostem, takže asi naštval spoustu lidí, ale já si říkám, mně se to líbí, prostě když máš názor, tak si za ním stůj a víš co, máme svobodu slova, máme svobodu projevu, tak prostě jít si trošku zaprotestovat tímhle s tím způsobem, jako je to rebelství prostě. Neseš za to následky, zatkli ho za vandalismus, to mě teda překvapuje, že z toho všeho, že tam omezil provoz a tak dále, ho zatkli nakonec za vandalismus. A prosím tě, to graffiti na mostě se prej hodně podobá symbolu ptáka Pam, Pam the Bird. Bej tebou doporučuji mrknout na to. Je to prostě takovej tak jako specifický prostě jako pták s velkým zobákem. No a ten se právě v posledních letech objevoval na desítkách budov v Melbourne a taky na železniční stanici Flinders Street, který je právě zapsaný na seznamu kulturního dědictví. Tak jedinou tuhletu věc, která úplně neberu od Gibsona Barrella, jako klidně ať tohle kreslí na mosty, ten most popravdě podle mě teďkon jako získal opravdu novou hezkou fasádu. Mrkni na to, Pam the Bird, ale jako jestli to byl ty, kámo, kdo jsi tam kreslil prostě na to dědictví UNESCO, tak to teda styď se. To teda nevím, jestli ty daně v Austrálii by se měly snižovat, protože z čeho si myslíš, že se potom tyhle veřejné opravy, že jo, prostě platějí, no. Tak co se dá? Radio Spin?

0: Spin.
1: Jedeme dál, komunikátor. Vicky tady s tebou. No a na drátě už mám Davida. Ahoj.
2: Čau.
1: Čau. Tak prosím tě, jak ty se máš?
2: Dobrý.
1: Dobrý. Odpočíváš?
2: Jo, odpočívám, no.
1: Tak máš prázdniny. Relaxuješ.
2: Odpočíváš.
1: No a na co se těšíš nejvíc teď o prázdninách?
2: No, samozřejmě k vodě, to je jasné.
1: No tak to je jasný, to je úplně jasný. Takže ještě chvilku, než bude zase trochu teplejš, viď?
2: No,
1: jo, hytio, já jsem tam normálně slyším v ozvěně, Davide. To je vidět, jo? Že jsi opravdu poctivý posluchač. Ty tam máš zapí rádio vedle, viď?
2: No víš, tak mě aspoň věřím.
1: To věřím, to dokonce slyším. Ale tak já už nebudu moc mluvit, abych se furt neslyšela. Co si necháš zahrát?
2: Cože?
1: Co si necháš? Jo, Svek Martin Fenin. A to už je taková tvoje klasika, viď? Je to tady tvůj nejoblíbenější song?
2: Jo, to je můj nejoblíbenější song.
1: Hezky, no dobře. Tak já už to tady mám pro tebe připravený, tak Davide, komu budeme hrát?
2: Jenom tobě do studia, že jsme se dlouho neslyšeli.
1: Dobře, tak děkuju. Měj se krásně, jsem ráda, že jsi zavolal a jdeme to pustit. Ahoj, krásný prázdniny.
2: Čau, čau.
1: Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Brně v ulici Bauerova. Teď už se přesouvám na dálnice, kde s radostí hlásím, že teď není žádná nehoda, ale máme tady zdržení na D1, čekej v okolí Ostrovačic směrem na Brno, kolem nějakých 10 minut navíc. No a teď už jsem v samostatné Praze, tady máme nehodu na jižní spojce směrem na Černák, no a jinak tam čekej nějakých 10 minut navíc a jinak Praha vypadá taky v pohodě a docela průjezdně, takže pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a poděl se mnou 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Československý underground.

0: životě.
1: Musím něco jiného, prosím, spíne.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Just please.
5: Yeah.
4: Yeah. Sway.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, jedeme si dál bomby, no a já už tady mám Jonyho, možná to měl být Johnny, každopádně je to hlasovka, tak pojďme si ho poslechnout, co to bude?
1: Ahoj Vicky, zahraješ prosím KSN Pintlik Remix.
0: Ale jasnačka, úplně krátce, úderně, krása střídá nádheru, let's go, Radio Spin. Sen.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. Před náma poslední hoďka komunikátorů a tracků na přání. To znamená, že poslední možnost nechat si dneska tady u mě zahrát na čísle 210, 32, 30, 30. Čekám na tebe a na tvoje tipy, co si dáme tady při té středě. No a prosím tě, v poslední hoďce probereme hru, která se stala úplným fenoménem, nebo jak to říct, úplně vystřelila nahoru. Je to počítačová hra, kterou možná budeš znát. Je zábavná v tom, že vlastně spojila velmi jednoduchý princip a teď prodávají se miliony a miliony kusů. O jakou hru se jedná a věř, že si ji chceš zahrát, tak to ti povím už za tři tracky.

0: restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně, Bite Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: nám se vrátí ještě raz aj v srpně, konkrétně od 3. do 9. Český hokejový útočník Dominik Kubalík sa vracia do Európy. Po pôsobení v National Hockey League podpísal zmluvu s klubom Avangard Omsk v kontinentálnej hokejovej lige. Pre skúseného strelca tak končí zámorská etapa kariéry a čaká ho nová výzva v Rusku. Ja ti prajem ešte pekný celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Je za 3 minuty 12. Posloucháš poslední hoďku komunikátoru Sviki.
2: Rádio Spin. Nejvíc. Repu v republice.

posledního čku komunikátoru. No a teď tady mám pro tebe ten herní, úplně videoherní hit, bych řekla. Slyšel jsi už o hře Mecha Chameleon, teda takhle se to píše, jo, nevím, jak se to úplně čte, možná Mecha Chameleon, možná. Každopádně za mě úplně skvělá hra, je to vlastně hra na OG schovku, jo. Až na to, že schováváš svého panáčka v různých místnostech a pro maskování ho natíráš různými barvami, aby právě ta tvoje postavička splynula třeba s podlahou, obrazem nebo cihlovou zdí. Já se přiznám, že jsem viděla několik let's playů, ale ještě jsem si teda nezahrála. Ale musím říct, že mě ta hra mega láká, jen jsem nevěděla, jak se jmenuje, a teď už to naštěstí vím. Píše se to Mecha Chameleon, takže si to rozhodně můžu pořídit. Hele, úplně super, musím říct, že prej je to teď jako takovej hit, že to vydělává miliony, respektive miliardy. Jo, tady dokonce píšou, že prostě 2 měsíce trvalo tuhle tu hru vyvinout. Jsou to 2 videotvůrci z Japonska, kteří se na to sešli a pobláznili úplně celý herní svět. Hele, vidíš to, některé nápady prostě nepotřebují dlouhou realizaci, někdy stačí 2 měsíce a seš v balíku a zároveň potěšíš miliony a miliony lidí po celém světě, ale je to fakt dobrá hra, přijde mi to zábavný. Možná, že se to dá hrát i jako s dalšíma kámošema, že si můžete vytvořit jako vlastní skupinu a zahrát si, takže pokud vás třeba přes léto dělí moře nebo jste každý na jiné straně republiky, tak tohle je podle mě dobrý bonding time. Radio Spin.

0: Čau, tady Anky a posloucháš Rádio Spin.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

Relaxuj se, volej, prokrastinace je přepych. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Čau.

stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich, čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi, sám si klečím na krku,

světě budu omezenou dobu. Máme zhruba 30 tisíc dnů. Už budu v půlce, furt jedu na full. Tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid. Miluju zápřah, miluju práci. A stejnou měrou chci zabít tu zvěnirs. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost. Co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy? Vím, vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat. Za krkem mi sedí síha. Šeptá mi do ucha, že je to málo.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání. No a já tady mám teď už hlasovku od Ondry. Já musím říct, že s Ondrou jsme se dneska při nahrávání dost nasmáli, protože jsme to jeli asi na 10krát a samozřejmě jsem za to mohla i já. Já jsem do toho furt vždycky jsem něco řekla, když jsem neměla. No poslechni si sám, ale dopadlo to nakonec. Takže Ondro, the stage is yours. Můžeš. Jo, sorry. Jsem byla netrpělivá.
2: Tak ještě jednou.
1: Jo, už můžeš. The stage is yours.
2: Čau, spiňáci, čau, Vicky. Já dneska nechám zahrát na prach.
1: V pohodě.
2: Je to na prach. Je to na, není to na prach spálit, nebo jo?
1: Je to na prach spálit. Řekl jsi to správně.
2: No, konec. Tak.
1: Ještě jednou, pojď.
2: Čau, Vicky, čau, spiňáci. Já si nechám od Vicky dneska zahrát na prach spálit od Marpa. Posílám to tobě do studia a všem spiňákům. Mějte hezký den. Čau.
1: Díky, Ondro, já musím říct, díky taky za tvoji trpělivost a všem ostatním spinnerům, kteří mi takhle chtějí zavolat. Hej, zavolej prostě, je tady se mnou legrace, když se zrovna nestíháme, abychom dali živej vstup, tak je tady i sranda při natáčení těch hlasovek, takže víš co, prostě totální pohodinda. Tak pojďme si dát teďko na prach spálit, Radio Spin.

0: Spin, Vicky tady s tebou. No a já tady mám pro tebe pozvánku. Zvu tě na Afterwork, to je ideální relaxační koncept po pracovním dni. Vstup je zdarma. Prosím tě, o co jde? Máme tady prostě Afterwork on tour, to znamená, že po roce se vydávají na cestu přímo z Prahy, a to po různých městech České republiky. Teď nejblíž budou 10.7. v Brně, kde bude pop-up s Jam and Co. Bude tam Mike Traffic, bude tam Noir a bude tam i special guest DJ Diskotek. Je to prostě skvělý koncept, kde ty můžeš jít na různé promenády, do skvělých kaváren nebo někam na náměstí. No a tam vždycky přijede parta DJů, právě Afterwork, Summer Affair, no a ti tam zahrajou něco výborného. Takže Mike Traffic, Double J, Orion, Nurse, Noir, Robot, ty všichni tam budou a budou jezdit tak nějak všude možně, hele, křížem, krážem koukám, Stará Boleslav, Ostrava, Mělník, Rakovník, Kolín, Karlovy Vary taky, ale teda to koukám, že bude až v září. No, jednoduše, je na co se těšit. Myslím si, že je fajn se určitě mrknout na stránky našeho Rádia Spin, kde máš všechny dodatečné informace i přesně, kde jsou jaké zastávky, no a kdo na nich bude. A ty bláho, tak se tam asi potkáme někde, což? Někde prostě v super sedačce, někde na náplavce. Hezký to bude, pěkný se to uděláme. Tak jo, ještě jednou říkám Afterwork, Summer Affair, Zadax, to chceš? No a teď už doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak nehoda, ta je v Českém Krumlově v ulici 5. května. Dál se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D1 na 88. kilometru ve směru na Brno, a to v okolí Humpolce. Crash máme taky v Praze, a to v ulici Záběhlická a potom taky na Kbelský. Čekej tam rozhodně zdržení. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Českos

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání a já tady mám poslední vzkaz dnešního komunikátoru a to od Patrika z Mostu. Tak co to bude?
2: Čauky Vicky, jestli bych tě mohl poprosit o zahrání toho, co si budeš přát ty. Pusti tam nějaký svůj oblíbený banger, takže automaticky pro tebe do studia. Všem šoférům, všem posluchačům, co teď poslouchají aktuálně. Tak se mějte, čau čau.
1: Díky moc, Patriku, víš co, dobře, já jsem se na to tak koukala, říkala jsem si, teď jsme tam měli úplně skvělý songy, Maške Náda a taky Runway a řekla jsem si, tak teď to musíme trošku osolit, dáme tam nějakou hustiárnu a rozhodla jsem se pro Backbone. A proč zrovna Backbone? Protože to je prostě grime, to je drum and bass, já to úplně miluju a právě prostě Stormzy jako totální britský rapper zandává totální pecky, má to rychlý tempíčko, no a tak jsem si řekla, pro vás, pro všechny, kdo teďkon třeba jedete v tom autě, tak trošku prostě to tam teďkon hodíme. Tak jo, tak hlavně opatrně, ale užij si poslech. Jdeme na to, Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Radíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.

0: maximální velikost, kterou mají. Takže teď už jenom prostě čekám, až se ze zelený barvy stane buď to žlutá nebo červená, to ještě taky nevím, co z toho bude. Takže je to takový jedno překvapení za druhým.
1: Výborný prostě. Jirka Farmář. Jirka Farmář zasahuje s šery rajčátkama. Jak to, že to neroste, mi prodali špatně ty rajčata, ne? Budu reklamovat. Jo, oni mají být takhle malý, no. Tak.
0: No tak.
1: Tak víš co, tak dobrý, za to, že za ně neplatíš, že jo, rostou ti sami.
0: No, zatím rostou sami.
1: Zatím rostou vodu jedině. Dobře, no tak, jakoby, ještě štěstí, že ty kontakt poprchává neustále, viď, Jirko.
0: Jo, tak já, jak to mám na tom balkonku, tak to mám pod střechou, takže ty moje kytičky se na ten déšť můžou jenom koukat.
1: Jo, takhle, oni mají jenom vizuál. Protože...
0: Můžu si to představovat, že to na ně jako tak jako kape.
1: Výborný. Hele, mě by ještě zajímalo, máš na ně takový ten rozprašovač vody, víš, takový ten jakože... Jako aby měli vlhký ty listy, aby byly jako
0: happy. To nemám, možná by jsem to měl napravit a do příští sezóny pořídit, protože možná by pak ty šery rajčátka byly normální rajčátka.
1: Možná, že hele, třeba upgrade, no už co, tomu říkám upgrade, ale Jirko, co budeš probírat?
0: No my se podíváme na seznam nejlajkovanějších fotek na Instagramu vůbec, je tam hodně fotek, co jsem se docela koukal, spojených právě s fotbalem a mistrovstvím světa, což ano. Mě překvapilo, ale jsou tam i dost velký bizáry.
1: Já se přiznám, já jsem to viděla, ty fotky, ale žádnou z nich jsem neviděla v té době, kdy trendovali na Instagramu. Mm-hmm. Viděl jsi nějakou fotku ještě předtím, než jsi zjistil, že je ty kontakt děsně lajkoval? Lajknul jsi nějakou z těch fotek?
0: Já jsem lajknul, já ji tady můžu prozradit. Je to druhá nejlajkovanější fotka aktuálně prostě na světě a je to fotka, kde je vejce. Kde je jenom vejce na bílém pozadí a bylo to s popiskem udělejme tohle nejlajkovanější vejce prostě na světě a lidi to fakt lajkovali, i si pamatuju, že já jsem to lajknul a fakt se z toho stal nejlajkovanější post na světě. Už to teď jeden post překonal, ale vejce na druhém místě stále dobrý za mě.
1: Jsi bláho, pan Vajíčko. Pan Vajíčko dostal takovýhle recognition, tak to je hustý, tak to cením. Tak dokonce i Jirka si zasloužil oslávu některých fotek, který spolu proberete. Já už jenom dodám, že venku máme momentálně no nějakých, kolik to tady bylo, 19 stupňů Celsia. Ajaj. No jakože, no takový docela chládeček, jsem ráda, že mám na sobě dlouhý rukáv, teda musím říct. Takže 19 stupňů Celsia, polojasno ve zbytku republiky až 23, dnešní maxima na 25, ale to čekají jenom na jihu, takže tady u nás v Praze se nás to ani netýká. No a mám tady prosím tě ještě zprávu od Kůlicha, který napsal jako sorry, ale v Plzni to na déšť úplně nevypadá. A poslal mi fotku, kde se žene takový jeden obrovský velký mrak, který vypadá, že by z něj i mohlo zapršet, ale Kulichu i tak díky moc za zprávu. Já jsem se totiž ptala, v Plzni mělo jako pršet minulou hoďku. No tak prej nepršelo a teď to prej na to ani nevypadá. Teda já bych si tak jistá nebyla, bejtím. No, ten mrak je děsivej.
0: Možná by si pro jistotu sebou měl vzít toho Kůlicha.
1: No, Kůlicha na sebe. Už jsi to jako Spin Extra s Jirkou, já se budu těšit zase zítra. Ahoj.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s DABou. Československý underground.
5: Stačí mi, když pomalu zapadat.

Přeju ti příjemný středeční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Jak už jsem tady před pár minutama říkal, tak my se dneska podíváme do světa sociálních sítí, podíváme se na nejlajkovanější posty vůbec, je to hodně spojený s fotbalem, který právě teď probíhá, takže na to se mrkneme už za pár minutek. Podíváme se taky na žebříček, který odhalil Forbes a je to žebříček nejvýdělečnějších influencerů tady u nás v České republice, takže se podíváme taky na to, jaký influenceři se mají aktuálně nejlíp. Samozřejmě nás nemine ani naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kde opět potrápím tvoji mozkovnu, tu si dáme za hodinku, no a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, tak můžeš využít buď to naše číslo 210 32 30 30, nebo můžeš nahrávat hlasovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Tak jo, budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a můžeme to odpálit. Středeční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

Posloucháš Radio Spin, ať už chceme nebo ne, tak sociální sítě hejbou celým naším světem. Některým lidem dokonce záleží víc na tom, kolik budou mít lajků, než na tom, jak se jim daří v jejich reálném životě. Každopádně, já tady teď mám desítku vůbec nejlajkovanějších postů na Instagramu. No a z toho vyplývá, že světem opravdu hodně hejbe zejména fotbal, zejména taky různý vztahy, možná trochu i hudba. No, jdeme se na to podívat. Desátý nejlajkovanější post na světě má 32 milionů lajků a je to Cristiano Ronaldo, který se připojil k týmu Al Nassr. Je to fotka s jejich dresem. Další fotka je taky fotbalová, 33 milionů lajků, je to Messi slavící v Argentíně, titul vlastně z mistrovství světa ve fotbale, který vyhráli v roce 2022. Další tady je post s 34 milionama lajků a to je poslední post před smrtí XXXTentaciona, což tady prostě lidská zvídavost je prostě neutuchající, takže chápu samozřejmě, že všichni po tom, co se tohle stalo, měli nutkání se na to jít podívat. Dál pro změnu tam máme Messiho, který je na stadionu, je to fotka, která má 36 milionů lajků. Teď docela aktuální věc, 37 milionů lajků nazbírala fotka, kde Taylor Swift oznámila svoje zásnuby s Travisem Klecem. Teď dokonce byla i svatba, byl to velký americký zážitek, dokonce je oddával Adam Sandler. Myslím si, že jestli bude nějaká fotka i z toho, tak to rozhodně bude mít taky miliony lajků. Pro změnu dál Messi v letadle s pohárem z FIFA 2022, tak 40 milionů lajků, potom legendární šachová partie mezi Ronaldem a Messim ve spojení s Louis Vuitton, 41 milionů lajků. Potom je tam taky zase pro změnu Messi dávající si šlofíka s FIFA pohárem, 53 milionů lajků. Dvojka, tak to je můj favorit, je to obyčejná fotka vejce, prostě normální vejce na bílém pozadí s jednoduchým komentářem. Udělejme tohle nejlajkovanější vejce na světě. Lidi se toho chytli, no a dali mu až 60 milionů lajků. No a vůbec nejlajkovanější fotka na světě taky je opět pro změnu Messi, a to přímo v moment, kdy vyhrála Argentina v roce 2022 mistrovství světa a Messi drží pohár nad hlavou. 74 milionů lajků. No tak myslím si, že po letošním mistrovství světa se to opět změní. Víme teda, že Ronaldo už se o tu nejlajkovanější fotku nepostará, ale Messi by stále mohl. Radio Spin.

0: prázdninový Spin ráno.
1: A míci zakopali časovou schránku. Dali do ní loňský iPhone, láhev kole a 3D maketu Abrahama Lincolna. Nebo respektive jeho ruky.
2: To je prostě, jak kdyby zakopal nohu TG Masaryka.
1: Je to tak. Každopádně, co by zakopali spinneři? Tak to jsme řešili dneska ráno.
3: Čau, tady Honza. Hele, jelikož jsme v Česku, tak bych jednoduše tu kolu nahradil pivem. To tam prostě musí být, ne?
2: Správně.
1: Legit.
4: Tak určitě bych tam dal Romana.
2: Hezky.
4: Protože, ty vole. To je český klenot. Dále bych tam dal včerejší Music Impro.
1: Okay. Okay,
2: to je tak, ty jsi král.
1: Souhlasím, včerejší Radio Spin Music Impro bylo legendární, bráko.
2: Děkuju. Takže bychom se zeptali Romana, co? Jestli si můžeme zakopat nějakou spin schránku?
1: Ale tak víš co, zavoláme mu.
5: To mi dává smysl, máte moje svolení.
1: OK, to je
2: děkujem.
1: Super. Tak děkujeme moc, Romane.
5: Dobrý, zdravím z obchodňáku, čau.
1: Měj se hezký, čus.
2: Jo, z obchodňáku. Romane, děkujeme a neboj se, nemysleli jsme to tak, že by s tebe pak po vykopání byla nějaká vykopávka, jo?
1: Kamu? Za tohle tě Roman vyhodí.
2: Tak uvidíme zítra, jestli se uslyšíme.
1: Od 6 do 9 tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně, čus.
2: Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švech. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak vidím tady velký zdržení na D1, kde si postojíš při příjezdu do Brna, kde se to štosuje už od nějakého 160. kilometru, dávej na to bacha, opatrně taky na D8, 30. kilometr hlásí obousměrný zdržení, dál si postojíš taky na D4, a to už 64. kilometru, kde se to štosuje ve směru na Prahu, takže tady dávej taky bacha. Co se regionu týče, tak Český Budějovice hlásej štosovačku v ulici na Dlouhé Louce, jinak ostatní dálniční tahy a taky regiony jedou v pohodě. No a když se podíváme na silnice v Praze, tak ani tady to vlastně nevypadá úplně zle. Zdržení tady hlásí jenom Kbelská ulice, kde si postojíš obousměrně, taky Pražský okruh v okolí Řeporí. Jinak tady vidím taky jeden crash, a to na Poděbradský ulici a taky v Hartigově ulici. Takže dávej bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Československý underground.
2: OK. Zdravím posluchače rádia Spin. Moje jméno je Rush. A tohle je song Nepřítel. OK. Ja. Ha.

musíš se naučit jednat v klidu. I když si pod tlakem, největší nepřítel sedí ve tvý hlavě, nečeká za rohem. A jestli nevidíš svý štěstí, nenajdeš ho za sousedovým plotem. A jestli ho tam hledáš dál, tak musíš bejt asi.

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
3: While we're living in

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě ale

0: Na Rádiu Spin hraju přesně podle tebe, teď budu hrát přesně podle Petra, kterýho už tady mám na drátě. Čau Petře.
1: Čau Jirko.
0: My jsme se tady s Petrem bavili o časových schránkách, trochu navážeme na téma, který tady měli kluci ráno. Ty si Petře říkal, že máš sám časovou schránku a dokonce jsi tam dal i trochu spinu.
1: Prosím?
0: Dokonce jsi tam dal i trochu spinu, samolepku si říkal, vy?
1: Jo, dvě jsem tam dal. Je to asi 2 roky zpátky nebo 3, abych nekecal.
0: To je super.
1: Samozřejmě jsem tam k tomu i napsal, co jste záč, na netu jsem si zjistil, kdy jste vzniknuli, kdo to vlastní a takovýhle.
0: To je naprosto super. Mě by zajímalo, plánuješ třeba někdy tuhle časovou schránku vykoupat, nebo ji plánuješ prostě tam nechat, aby fakt si žila svým životem a třeba někdy strašně
1: v budoucnu? Já jsem to říkal, já ji tam nechávám, ale jednou za rok a půl ji tam vždycky něčím doplňuju.
0: Super. Tak...
1: Dokud budu moc, no, pak už to bude opravdu.
0: Tak mně přijde skvělý, že díky tobě tam bude takhle i stopa Rádia Spin. Každopádně...
1: No, vy budete mít vlastní prej.
0: No, kluci už tady taky něco plánujou, to jsem taky dneska slyšel ráno.
1: Jo, říkali, budete mít vlastní, to je super.
0: Já jsem na to sám zvědavej, těším se na to. Každopádně jednu stopu Rádia Spin máme i v nadcházejícím tracku, který si tady teď zvolil, tak prozradíš spinnerům, co to bude?
1: My jsme říkali, že daj peňáz.
0: Je to daj peňáz, takže já to tam hážu, budeme to někomu special posílat.
1: Ale asi čem, ať nám to uteče a jdeme konečně domů.
0: Jasně, tak si to nemůžu. Díky moc, Petře, tak za ten track. Měj se, čau. Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Ladíš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme ve středečním Spin Extra. Už za pár minutek nás tady čeká naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kde opět pro tebe budu mít 3 jména, který mají společný pojítko. Na tobě bude tuhle společnou věc odhalit. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Jinak dneska máme 8. července, svátek slaví Nora, takže všem Norám přeju jenom to nejlepší. Jestli ty nějakou Noru znáš, tak na ní rozhodně dneska nezapomeň. No a jdeme se taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, máme tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Zítra tady vidíme, že se maximálně vyšplháme na 24 stupňů. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě. Nově to vysíláme na 963 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť.

Posloucháš Radio Spin, máme tady 2 hodiny, nějaký drobný k tomu, no a to znamená, že nám tady opět startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance pro tebe mám vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, zajímá mě, co by mohlo spojovat jména Vlasta Burian, Oldřich Kaiser a taky Paulie Garant. Nechám to schválně takhle za začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat Vlastu Buriana, Oldřicha Kaisera a taky Paulieho Garanda, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš volat i přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak jsem zvědavej, jestli to dneska někdo z vás dá.

0: To, že to jasné. Další hudební víkend je tu. A na rádiu Spin si dětská budem hrát brněnské rap. Tož to nalaď a poslouchej. Nenadarmo se totiž říká, Brno je zlatá loď. Za rapem do Brna choď. Brno po celou sobotu a neděli na rádiu Spin.
1: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

Radio Spin, Jirka a taky Hádanka 3 v 1, kdy opět hledáme něco, co by mohlo spojovat jména Vlasta Burian, Oldřich Kaiser a taky Paulí Garant. Já jsem ti slíbil, že ti hodím nějakou nápovědu, takže jdeme rovnou na ní. Dneska tady hledáme nějaký místo, ke kterému mají všichni z nich opravdu hodně blízko. Takže jestli už teď tušíš, jaký místo by mohlo spojovat Vlastu Buriana, Oldřicha Kaisera a taky Paulího Garanda, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Radia Spin. Stále taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme s Hádankou 3 v 1 na rádiu.

0: Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat Vlastu Buriana, Oldřicha Kaisera a taky Paulího Garanda. My už teda víme, že tady hledáme nějaký místo. Je to místo, který všechny z nich spojuje a ke kterému mají všichni z nich hodně blízko. Tohle místo najdeš na severu naší republiky a třeba takovej Paulí Garant tohle místo taky často zmiňuje ve svých textech. Takže jestli už teď tušíš, jaký místo by to mohlo být, který tady dneska hledáme a který by mohlo spojovat Vlastu Buriana, Oldřicha Kaisera a taky Paulího Garanda, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš volat i přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme opět na dálničních tazích. D8 hlásí velký zdržení u 30. kilometru. Postojíš si tady obousměrně, takže na to dávej určitě bacha. Obousměrný zdržení potom vidím taky na D7, kde se to štosuje už u 10. kilometru. Štosovačku pak hlásí taky D3, 92. kilometr směrem na Tábor. Tady vidím taky velký zdržení. Postojíš si taky na D1, a to při příjezdu do Brna, kde se to začíná štosovat od nějakého 170. kilometru. Co se regionu týče, tak ty vypadají, že aktuálně jedou v pohodě, nevidím tady žádný velký štosovačky, žádný nehody. No a když se mrkneme na silnice v Praze, tak velký zdržení tady aktuálně hlásí Kbelská ulice, kde si postojíš obousměrně, probíhají tam práce na silnici, takže z tohohle důvodu tam je zdržení. Dál taky Štěrboholská spojka, tady se to štosuje zejména ve směru od Černého mostu na Záběhlice, jižní spojka, tady si postojíš ve směru na Baranďák, no a Pražský okruh v okolí Řeporí i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Modřanská ulice pak hlásí jeden crash a jednu nehodu vidím taky na Poděbradské ulici. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při středečním odpolední někde číhaj, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Odpoledne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my tady máme už závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska teda hledali, co by mohlo spojovat jména Vlasta Burian, Oldřich Kaiser a taky Paulí Garant. Víme, že hledáme nějaký místo, ke kterému mají všichni hodně blízko, tak si jdeme poslechnout vaše tipy.
1: Já si myslím, že to bude spojovat filmový festival Karlovy Vary.
0: Tak věřím, že k filmovému festivalu ve Varech všichni z nich nějaký vztah mají, ale není to to místo, který tady dneska hledáme. Takže jdeme dál.
2: Jsou to všichni rodáci z Liberce.
0: Tady máme, že jsou všichni z nich rodáci z Liberce a to už je ta správná odpověď. Právě Liberec je to hledané místo. No a s touhle správnou odpovědí tady dneska byla opravdu hromada z vás.
3: Všichni tři narodili v Liberci, jsou z Liberce. Rodné místo a nejsou všichni nahoru z Liberce.
4: Je to Liberec.
0: Takže Liberec bylo to dnešní hledané místo. Díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase v příštím týdnu tady na Rádiu Spin. It's

0: skoruje, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži.
1: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Dneska máme 8. července, svátek tak slaví Nora, takže všem Norám přeju jenom to nejlepší. Taky ti připomínám, že Mike Traffic startuje svoji takovou akci s názvem After Work. Bude to akce, kde bude objíždět Českou republiku, bude tam hrát DJský sety, a to společně třeba s Noirem, Double J-em, Orionem a tak dále a tak dále. Na nějakých místech tak tam bude taky pop-up James & Co., což je restaurace, kterou provozuje Mike Traffic a která teda letos slaví taky kulatých 10 let, takže v rámci tohohle výročí budeš moct ochutnat jídlo z téhle restaurace i po České republice. Na celý program, na všechny zastávky se můžeš podívat na našem webu, takže rozhodně na to mrkni. Ta nejbližší zastávka, tak ta je už tenhle víkend v sobotu, a to v Brně, kde bude právě taky pop-up James & Co., takže rozhodně, jestli budeš víkend strávit v Brně, vyraž tam, bude to stát za to, nejen, že si poslechneš skvělou hudbu, ale taky se dobře najíš. My samozřejmě i dál pokračujeme ve Spin Extra, za pár minut se podíváme na žebříček nejvýdělečnějších influencerů u nás podle časopisu Forbes, no a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Podíváme se ještě taky na to, jak to vypadá venku, Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, stále tam je polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že dneska už by nám pršet nemělo, no a pršet nebude ani zítra, a zítra tady maxima vidím na 24 stupních, potom od pátku už se to začíná stále stupňovat víc a víc, pátek 28, no a o víkendu by to mohly být až třicítky.

Posloucháš Radio Spin, jdeme se teď podívat do světa youtuberů a do světa streamerů, protože Forbes odhalil žebříček nejvýdělečnějších youtuberů, streamerů a influencerů u nás za rok 2026. Jdeme se podívat na tu top desítku. Na desátém místě tak jsou kluci z Prahy, který mají odhadovaný výdělek roční 17 milionů korun. Opravdu jsou to jenom odhady tady od Forbesu orientační. Každopádně kluci z Prahy, asi všichni z nich známe, kluci, který nám představili nespočet skvělých míst, který tady vyvolali nenávist vůči trdelníkům. Na devátém místě je jediná žena v tomhle žebříčku a je to Kateřina Frič, která si přijde podle Forbesu na 17,5 milionu korun ročně a je to v podstatě taková online trenérka, ukazuje na videa lidem, jak cvičit. Na osmém místě je Ment, 18 milionů korun ročně, týpek, který začal tvořit především herní videa, potom se z něj stal už takovej spíš lifestyleový youtuber. Na sedmém místě je můj favorit, a to Steragdary, který si podle všeho přijde na 22 milionů korun. Taky člověk, který natáčí videohry, ale zároveň se z něj stal taky spisovatel. Má na kontě, řekl bych, dokonce už 10 knih. Píše jak sci-fi, tak fantasy. Za mě opravdu dobrý týpek. Na šestce je Mikýř, 25 milionů korun. Stejně tak 25 milionů korun ročně. Tady podle Forbesu viděla i Agraelus, největší náš streamer. Čtyřka to mě hodně překvapila, protože tady je detektivní parta. Já jsem o tom teda nikdy neslyšel a zjistil jsem tady, že to je vlastně kanál, který provozuje Mike je pán. Tohle týpka já si teda pamatuju a myslel jsem si, že už neexistuje. No a hele, on je jedním z nejvýdělečnějších youtuberů u nás, 33 milionů korun ročně. Na trojce máme Taryho, samozřejmě všechen content, který je tvořený pro dětský publikum, vždycky bude mít nějaký to zhlédnutí navíc. Stejně tak i ty peníze tam jsou větší, takže Tary si přijde podle všeho až na 47 milionů korun ročně. Stejně tak Fizi je taková novodobá kouzelná školka, ten si přijde na 50 milionů korun ročně. No a na prvním místě je Ondřej Koběrský, což je takovej influencer, ale zároveň i podnikatel a investor, takže ten ty finance má i z něčeho jiného. Takže tohle by byl žebříček nejvýdělečnějších youtuberů u nás. Dohromady si tahle desítka rozdělila za rok až 320 milionů korun ročně, což je teda neskutečný. A je vidět, že celý ten náš svět se skutečně přesouvá jenom do světa internetu. Radio Spin. Hey yo, Jason. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

Posloucháš Radio Spin, máme tady středu, to znamená, že v 8 hodin večer se tady můžeš těšit na pořad Československý underground, kam si zvu ne ještě tak úplně profláklý jména naší rapové scény, se kterýma pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Tentokrát tak to bude repríza rozhovoru s týpkem, který si říká Conner, samozřejmě live rap taky proběhnul, tady je malá ukázka. Žiju

Takže Conair dneska v 8 hodin večer v československém undergroundu tady na rádiu Spin. Taky rozhodně mrkni na náš Instagram, kde najdeš video z tohohle live rapu přímo natočený tady u nás ve studiu a najdeš tam nejen live rap od Conaira, ale od všech, co se tady v československém undergroundu objevili. No a zároveň je to taková i trochu výzva pro všechny z vás, co posloucháte a třeba taky rapujete a chtěli byste se objevit v tomhle pořadu, tak stačí napsat jenom na e-mail cz@radiospin.cz, poslat tam nějaký ukázky svý hudby, no a třeba se tady příště spolu ve studiu potkáme my. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak na D1 i dál vidím velký zdržení při příjezdu do Brna, kde se to štosuje už od nějakého 172. kilometru. Dávej tady určitě bacha. Bacha dávej taky na D8, 32. kilometr ve směru na Prahu, hlásí taky štosovačku. No a v neposlední řadě je to taky D5, kde si postojíš přímo při příjezdu do Prahy. Takže tady taky opatrně. Regiony tak ty jedou aktuálně bez problémů. No a co se týče silnic v Praze, tak tady si postojíš na jižní spojce, kde se to štosuje obousměrně, Dubřížská ulice ve směru na Strahovský tunel, i tady se to štosuje, v Kbelský si postojíš směrem ven z Prahy, Pražský okruh v okolí Řeporí, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Co se nehod týče, tak Vilzonka hlásí aktuálně jeden crash, jednu nehodu vidím taky na Českobrodský ulici a taky na Modřanský. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, samozřejmě jak už těch pražských, tak ale třeba taky plzeňských, hradeckých, budějovických, zkrátka kdekoliv právě teď jezdíš a vidíš na silnici nějaký fuck up, dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Československý underground.
2: Paskvil, 2026, rádio Spin, yeah.

0: No a my už teď před sebou máme dnešní poslední track na přání v rámci pořadu Spin Extra. Jdeme si rovnou poslechnout, co to teda bude.
1: Prostě zahrajeme Robina Zooda, je to pro moji mladou, ať má hezký den.
0: Tak jo, bude to jeden Robin Zood, já ho hážu do éteru, no a proč si ho tam nedát i společně s Bukou. Tak jdeme na to, užívej.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra.

0: Přeju ti příjemný středeční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, my už tady máme závěr dnešního Spin Extra, čeká tě teď chill na Spinu a ten tady samozřejmě znáš s Márou, který už je tady se mnou ve studiu. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau Spineři.
0: Tak Máro, co dneska Spinery čeká v chillu na Spinu?
1: No tak na otázku ti odpovím otázkou jako správnej politik, máš vanu?
0: Mám vanu.
1: Máš vanu?
0: Mám vanu.
1: Výborně. Teče ti teplá voda?
0: Neteče aktuálně mi teplá voda.
1: Tak mám nabídku pro všechny Pražáky, protože normálně jsem dneska na Facebooku našel nabídku tyjo úplného biznesu. Týpek si vydělává tím, že normálně zve lidi k sobě domů, aby si dali teplou vanu u něj doma.
0: Hele, mně to vlastně přijde jako skvělej biznes prostě, biznes plán jako.
1: Musíš z toho vytěžit maximum, Mirko.
0: Když jako. Si vezme, že ty odstávky té vody fakt jsou, já teď si jednu právě prožívám, takže představa, že třeba můj soused vedle, který by teda asi taky asi mu to neteklo, musel bych asi do jiné části Prahy, že by jsem se tam musel jako vošplouchnout prostě.
1: Ale přijde mi to super, tak se podíváme, kolik to vlastně vůbec stojí a co máš v ceně, protože týpek to má úplně vymyšlený jak wellness, takže v ceně máš i některé věci.
0: Že to prostě nemůže být jako, že si napustíš vanu s kachínkou asi, to asi musí být sprška prostě rychlovka nějaká.
1: No právě já si nevím, já tam nemám napsaný jako na jak dlouho, já jsem mu chtěl zavolat a zjistit, jako jestli to je na hoďku nebo na 30 minut, jak dlouhý to je.
0: A tak mu zavolej tady ve vysílání.
1: To bych mohl.
0: Třeba mu uděláš nějaký kšefty ještě. Tak jo, tak vám všem, co neteče aktuálně teplá voda, vy rozhodně buďte ve střehu, protože Mára ti řekne, jak se s tím vypořádat. My se ještě podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, stále tam je tak jako polojasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Pršet už nám nebude a pršet nebude ani zítra. Zítra tady maxima vidím na 24. Takže užívej pohodovej zbytek dne s Márou a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

A to je nějaká ženská, ne? Mně to je Jackis! Ježišmarja! Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nežijí na chodbě. Oh, shit!

Čau na spinu, s tebou Mára, 8. červenec, máme středu, půlku týdne, tak já doufám, že ti prázdninová středa utíká. No a teďka ti bude utíkat i s čilem na spinu, protože ten startuje právě teď. Svátek dneska slaví Nora. No a my se podíváme na jeden velký pražský biznis z Prahy 4, kdy týpek nabízí svoji vanu na koupání. Je to naprosto skvělý, má vypočítanou cenu, má vypočítaný i taky, co má k dispozici, jako jsou osušky, ručník, dokonce i šampon. Tak se na tuhle nabídku podíváme, takže jestli jsi ještě neslyšel dneska pořádný bežár, za 3 tracky ho tady máš naservírovaný. Můžeš si taky objednat tracky na přání do naší mobilní aplikace, nebo můžeš volat naše číslo Radio Spin.

Čau na spinu, s tebou Šemára, no a část Prahy teďka trápí odstávka teplý vody. A pokud jsi otužilec jako já, tak ti to pravděpodobně netrápí, ale my Češi, my jsme opravdu jako národ chytrých hlav a takový trošku jako vyčúranosti, já myslím si, že to jde vidět jako furt. No a Tomáš z Prahy 4 hodil hodně zajímavý inzerát na Facebook a je tak skvělý, že se tady s ním musím podělit. Totiž nabízí teplou koupel u sebe doma, no a cenovka je docela slušná, 100 korun na jednu osobu, lokalita Praha Braník, no a část dle domluvy. Ale pozor, co je ale důležitý říct, koupelna je v dobrém stavu po rekonstrukci, k dispozici je fén, šampon, sprchový gel a dokonce i osuška. To všechno za kilo? Hele, za mě skvělej biznis. Nevím, jak dlouho se tam můžeš máchat, podle mě to bude tak maximálně na hoďku. A tenhle ten týden už má údajně plno, takže jestli tě opravdu trápí studená voda, ozvi se Tomášovi, na příští týden tam rozhodně nějaký termín ještě najdeš, ale je to jenom nadsázka, ok? Řeknu to, přiznám to, ale skvělá, mě to extrémně pobavilo, ale vlastně by mě zajímalo, kolik bude u něj stát jedno spláchnutí hajzlu. Víš, jako... Já po koupeli vždycky musím jít ještě na záchod, tak by mě zajímalo, jestli na tohle Tomáš taky počítá. Rádio Spin.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Amici zakopali časovou schránku. Dali do ní loňský iPhone, láhev koly a 3D maketu Abrahama Lincolna. Nebo respektive jeho ruky.
2: To je prostě, jak kdyby zakopal nohu TG Masaryka.
1: Je to tak. Každopádně, co by zakopali spinneři? Tak to jsme řešili dnes ráno.
3: Čau, tady Honza. Hele, jelikož jsme v Česku, tak bych jednoduše tu kolu nahradil pivem. To tam prostě musí být, ne?
2: Správně.
1: Legit.
4: Tak určitě bych tam dal Romana.
2: Hezky,
1: ty vole.
4: To je český klenot. Dále bych tam dal včerejší Music Impro.
1: Souhlasím, včerejší Radio Spin Music Impro bylo legendární, bráko.
2: Děkuju. Takže bychom se zeptali Romana, co? Jestli si můžeme zakopat nějakou spin schránku?
1: Ale tak víš co? Zavoláme mu.
5: To mi dává smysl, máte moje svolení.
1: OK, to je super. Tak děkujeme moc, Romane.
5: Dobrý, zdravím z obchodňáku, čau.
1: Měj se, hezký čus.
2: Jo, z obchodňáku. Romane, děkujeme a neboj se, nemysleli jsme to tak, že by s tebe pak po vykopání byla nějaká vykopávka, jo?
1: Kamu, za tohle tě Roman vyhodí.
2: Tak uvidíme zítra, jestli se uslyšíme.
1: Od 6 do 9 tady na Rádiu Spin, mějte se krásně, čus.
2: Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.
6: Prosím tě, řekni mi jen v kolik, kolik a za kolik.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, nehoda na D1, 182. kilák směrem na Brno, zdrží se tady kolem 10 minut, jinak jsou dálniční tahy v pohodě, ještě teda zmíníme D8 na příjezdu do Prahy, tady se zdržíš kolem 5 minut a to hlavně kvůli rozkopaný Kbelský. V regionech tak tady vidím nehodu na 35. před Libercem, je to 31. kilometr, naštěstí bez kolon, no a kde se chvilku počkáš, tak je Ostrava, protože tady se bůral na Horní. Hlavní město, tak tady je nehoda na Vlzon. Je tam i kolona a nehoda je taky na 603. Tam projížděl před chvilkou taky Ondra.
1: Na silnici 603 mezi Jesenicí a Horníma Jirčanama velká bouračka, je tam zastavený provoz, tak si tam dejte bacha a neprojedete tam, díky.
0: Tak na to určitě bacha, červeně potom ještě svítí Povltavská v Holešovičkách nebo taky Nuselák směrem do centra. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, určitě házej do apky nebo na naše číslo, kam můžeš objednávat taky treky na přání. Automotospin, tvoje

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: na tebe. Čo na spinu, s tebou Mára, 8. červenec, středa, svátek dneska slaví Nora, no a dneska nebudu hrát zatím Noře, uvidíme, třeba se nějaká ozve, ale budu hrát Frantovi.
1: Ale Bobby Boy, Mary Jane, no, Franto všem.
0: Tak jo, tak všem budeme posílat jednoho Bobbyho, no a pokud si chceš taky objednat track na přání, tak stačí poslat voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo jako Franta můžeš volat naše číslo 210 32 30 30. Rádio Spin a s tebou Mára.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, za chvilku tady odpálíme Rap DNA, my jsme v týhletý hočce kecali o tom, že kvůli odstávce vody si v Praze můžeš teďka pronajmout třeba vanu, ale to už je za náma, my se podíváme za chvilku, jak jsem slíbil na Rap DNA, ale ještě skočíme za Batmanem dvojkou. Za mě skvělej Pattinson v prvním díle, temnej detektivní Batman se zajímavým záporákem, ale ve dvojce se představí postava, kterou zná snad každej filmovej fanda a snad nejenom takovýhle superhrdinský filmů, ale úplně klasický filmovej fanda. Je to Joker. Za mě nejlepší stvárnění od Heath Ledgera, který de facto na následky téhletý role zemřel. No a jako Joker v Batman 2 1. října roku 2027 se představí Ir Barry Keoghan, který hrál třeba v Dunkirku, v Černobylu. Opravdu takovej zajímavý týpek a to i třeba proporcí obličeje. Tak jsem zvědavý, jak Batman 2 v roce 2027 dopadne. Extrémně se těším, jsem na to fakt zvědavý, tak doufám, že ty taky. Než tady odpálíme Rap DNA, tak ti prozradím ještě počasí. Venku je aktuálně kolem 23 stupňů, večer se nám ochladní na 14. Zítřejší teploty budou sluneční kolem 24 a v pátek už čekej 28 a o víkendu to bude dropovat skoro až na 30 stupňů. S tebou Mára, za chvilku Rap DNA.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Zaželezilo-li se železo? Či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

Rap DNA s tebou Mára, chill na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsem ti dával tuhle jednovteřinovku. A opět si ukázal, že máš prostě skvělý uši, že znáš český tracky, protože bez větších problémů si dal Iza a jejich Painkillers. Na tu bolest není lík, na hotelí drogy si chcem len na ňu zapudnout. No a dneska pro tebe tady mám opravdový sample, který rozjel poměrně velkou hádku, velký beef mezi rapperem, kterýho samozřejmě tady nebudu jmenovat, protože toho musíš poznat, a mezi zpěvákem Sting. Je to jeho track Shape of My Heart z roku 1993. Něco si k tomu kontextu řekneme, každopádně předtím ti pustím jeho sample. Takhle to dneska zní. Za mě velká rapová klasika. Uvidíme, jestli bez nápověd poznáš, o jaký track se dneska jedná.

0: Fajn.
1: Čo na spinu, s tebou Mára, máme po čtvrt na šest, to znamená, že si tady dáváme rap DNA. No a takhle zní dnešní sample, který se snažíš odhalit. Jak už jsem říkal, je to ukázka z tracku Shape of My Heart Sting z roku 1993, no a zatím mám jenom jednu jedinou odpověď, na tom se moc stavit nedá, tak já doufám, že po nápovědách těch odpovědí přijde trošku víc, a to třeba, že nápověda číslo jedna je, že rapper už je po smrti, zemřel, když mu bylo 21, track vznikl za nějakých 20 minut a rapper spíš tak jako freestyloval na tomhle tracku a banger je hodně, nebo má to minimálně v názvu osnění, osnech, tak věřím, že tyhle nápovědy a to, že ti sample pustím ještě jednou, tě přivede ke správné odpovědi.
0: Poznal jsi? Dej vědět! Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: Fajn a Repo na rádiu Spin.
1: Čau na Spinu, s tebou Mára, máme před půl šestou, to znamená, že si jdeme rozloučknout dnešní sample, tak ten dnešní zněl takhle. Jednalo se o takový kytarový solo na začátku tracku Shape of My Heart, Sting, rok 1993 a taky velký spory o tenhle track, o autorský práva, jakožto producent Nick Mira. No ale k tomu až za chvilku, protože nejdřív se podíváme, jestli si to vůbec uhádnou, tak volal mi sem nejdřív Michal.
2: No, myslím, že by to mohl být Juice WRLD a Lucid Dreams.
1: Lucid Dreams máme poprvý, taky Honza.
3: Honza. A je to track Lucid Dreams od Juice WRLDa.
1: No a ještě Nikolas Ferenc napsal, ahoj, je to Juice WRLD, skladba Lucid Dreams, nepotřeba ani nápovědy. No, máte pravdu. Je to velký rest in peace, protože tady ten interpret už není mezi námi. Každopádně rychle k tomu sporu, Nick Mira, producent Lucid Dreams u Juice WRLDa, tak prohlásil, že Sting si vzal, teď já na to koukám, 85% z výdělku autorských práv kvůli tomuhle použitýmu samplu. Byly tam velký spory, ale Sting potom přiznal, že to je jeden z nejkrásnějších samplů jeho písničky Shape of My Heart. Takže viděl si prachy, ještě to pochválil, takže všechno dobrý, konec dobrý. No a my si tenhle ten banger za chvilku pustíme. Ale ještě předtím se podíváme na dopravu, začnu dálnicemi, dvě nehody na D1 u Brna, jedna 180. druhý kilometr směr Brno kolem 10 a druhá 196. směrem Praha a poskakuje taky D8 na příjezdu do Prahy. To se týká nehod v regionech, tak tady vidím jednu, dokonce dvě v Ostravě, jedna je na Lihovarský a druhá na 17. listopadu. No a co se týká Prahy, tak tady je nehod několik, jedna třeba na Volzonce, Václaváku, Českobrodská, Prosecká, zaseká potom na Štěrbohovský spojce od Černáku směrem na Průmyslovku a taky Vlzonka a Nuselák směrem do centra. Ode mě z dopravy všechno a za chvilku Lucid Dreams díky Rap DNA.

0: něco jiného, prosím, Spinner.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: podle tebe.
1: Čo na spinu, s tebou Mára, za chvilku 6:45 a taky za chvilku hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe. Playlist už se mi začíná krásně plnit, takže jestli chceš zahrát nějaký track na přání, vůbec neleň, posílej voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo můžeš volat naše číslo 210 32 30 30, úplně stejně jako to udělal Vláďa.
2: Takže ahoj všichni, hlavně volťáci, nechám vám zahrát Hektora, výběr jsem nechal na tom DJovi tam, za Majkem a je to i jemu a všem, co tvrdnou zátpák jako já, už mě rozčilujete, pražáci.
1: Chudák Vláďa byl tak rozčilený ze zácpy, že normálně zapomněl moje jméno, tak ještě pro tebe Vláďo, Mára, těší mě. Nakonec, co jsem tě tady vybral, je A mám rád, protože Hektor je tam na featu, je to od Iza, je to nová věc, Exit u Paliče, já to mám extrémně moc rád, takže posílám Vláďovi, všem volťákům, všem, kdo jsou třeba ještě teďka v zácpách nebo v práci, nebo i těm, co třeba už dívají už prázdniny. S tebou Mára, Rádio Spin a za chvilku hoďka, kdy hraju jenom podle tebe.

0: Čel na spinu, s tebou Mára, za chvilku 6 hodin, máme středu, svátek dneska slaví Nora, no a taky nám teďka startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe, budu hrát třeba podle Michala.
1: OK, tak já bych tě poprosil zahrát H1-6, staré časy.
0: Tak nakonec staré časy to nebudou, ne že bych tady ten track neměl, já ho tady mám, jenom ho nemám vycenzurovaný, takže se hodí až po 10. hodině, tak z toho stejného alba jsem ti tady vybral Nápoj omamný, protože Michal je takovej, že pije Nápoj omamný, protože vždycky tady zandá rap DNA, proto mu budu hrát track na přání, protože dneska byl nejrychlejší. Zahraju taky Joškovi.
2: Dobrý den, tady Joška, Kurník. Dajte mi tam globální oteplování, což tak něco nabídněte, něco podobného třeba.
0: Nevím, jestli mám tady něco podobného jako je globální oteplování, nevím, s tady tím trackem by si fakt asi neuspěl jen tak asi v nějakým rádiu, každopádně, no možná asi jo, ale co ti tady dám, jsou zlatíčka od kapitána Dema, za mě je to, není to úplně jako globální oteplování věc, ale za mě taky taková trošku pohodička, no a ještě munice.
3: Jen, tady u telefonu Monika Vaša, Ghetto Romantika, pro mýho přítele, kterýho strašně moc miluju, a Filip.
0: No tak jo, tak zdravíme Filipa, posíláme mu Hardtricka Ghetto Romantika, to jsou první tři tracky, které budu hrát, další objednávej do apky nebo na naše číslo. V rychlosti ještě počasí, aktuálně kolem 23 stupňů, večer bude kolem 14, zítra slunečno kolem 24. S tebou Mára, startuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe. Spin Radio.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Tebe. Čo na spinu, s tebou Mára, máme 5 minut po 6, to znamená, že nám odstartovala hodina, kdy hraju jenom podle tebe, no a budu hrát teďka třeba i podle Mildy.
1: Čau, čau, tady Milda. Je to takový německý interpret, jmenuje se Xus. Hele, pro všechny, co mají rádi trošku německý repu, no.
0: No tak jo, tak jeden druk, nevím, jestli to vyslovuju správně, němčinu jsem měl, nepamatuju se z ní nic jiného než Zecedich, no a ještě budu hrát určitě Andrejovi.
2: Ahoj Máro, u telefonu Andrej, mohl bych poprosit, že tam hrát jeden Jungle Boy a bude to pro všechny spinaře a pro všechny řidiče.
0: Tak jo, tak pro všechny spinaře jeden Jungle Boy, no a ještě do třetice pánská jízda, je to teďka Ondřej.
3: Ale já bych chtěl asi Dizzy Rascal a Bonkers, jestli máš, prosím. Jo, určitě tobě do studia a všem, co si ještě užívají tady to počasí, je třeba u toho musí makat, nebo...
0: No tak jo, tak pro všechny pracanty letí jeden Dizzy Rascal pro jeden Bonkers na Rádiu Spin.

práci. Takže to jasné. Další hudební víkend je tu. A na rádiu Spin si děcka budem hrát brněnské rap. Tož to nalaď a poslouchej. Nenadarmo se totiž říká, Brno je zlatá loď. Za rapem do Brna choď. Brno, po celou sobotu a neděli na

0: Čo na spinu, s tebou Mára, máme 6:45 a pokračuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe, no a budu hrát klasicky i taky podle Pájušky, podle Katky pro Pájušku.
1: Ahojky Marečku, já tě zdravím, tak dneska to bude Pauli Garant a Kenny Rauch, závod Fidrest, posílám to svému synovi Pájuškovi do Karviné, to by i všem spinnerům, přeju hezký den, pa Kačka.
0: Děkuju moc, Kačko, nakonec jsem tady vybral pro Pájušku Banger Han Solo, je tam ještě Boy Wonder, MC Gay, Rez, Pauli Garant, Idea, je to prostě celý label Ty nikdy, který teďka oslavil 20 let. No a budu hrát taky pro Barču, naší workoholičku, která dneska stávala ve 4 ráno. Je to prostě blázen, tahle holka. No tak jo, tak všem, co mají hezký den, posíláme VTF, Izo, Patrik, nový album Exit u palice. No a do třetice to bude Martina.
2: Ahoj, já vás zdravím. Prosím, mohli byste zahrát pro mýho syna Davida Otrest, Pauli Garant, písničku Chodníky. Moc děkuju a přeju vám hezký den. Ahoj, Martina.
0: Tak jako jsme měli pánskou jízdu, teďka byla dámská volenka, takže 3 slečny, 3 tracky. No a jaký další bangry budu hrát? Mobilní apka Rádia Spin nebo naše číslo?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. 12 minut na D1 na příjezdu do Brna, a to zhruba od 178. kilometru, a ještě nehoda na D1 196. směrem Praha. Jinak ostatní dálniční tady jsou v pohodě, co se týká regionu, tak kreše v Brně na Olomoucký a v Ostravě se uklízejí dvě nehody, jedna na 17. listopadu a další Lihovarská. Hlavní město, tak tady je nehoda na Prošecký a taky 28. pluku, no a postojí si na Nuseláku a Vlzonce směrem do centra. Jinak Praha průjezdná, ode mě z dopravy všechno, no a za chvilku další tracky na přání.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Sedím v Barceloně, pájí unikóně, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, máme za chvilku půl sedmou, to znamená, že už jsme tak v půlce, kdy hraju jenom podle tebe, takže určitě si objednávej tracky ještě do naší mobilní aplikace Rádia Spin, protože tam objednával třeba Michael.
1: What's up, tady Mike. Hele Máro, taháme suť na bytě, je to extrémní pain, už nemůžu, bolí mě ruce, do toho mám rýmu. Všichni, co rekonstruujou, tak to moc dobře znají nebo rekonstruovali a ty víš moc dobře, co tam zahrát, protože tohle je regulérní biznis a posloucháme u toho Rádio Spin, jako to děláte vy ostatní, děláte dobře, mějte se hezky.
0: No díky Michaele, jsem rád, že jsi mě v té rýmě nenechal sám, protože my jsem přechvilkoval Gambič a takhle dopadl náš rozhovor.
2: No hele, ale s čekáním to zní jak alergická rýma.
0: Takže moje kýchání je dneska naštěstí ne v éteru, ale mimo éter, teda na denním pořádku. Takže, Michaele, ty se drž, jsi taky pořádný workoholik. Teďka Gambič, co chtěl zahrát?
2: Prosím tě, já bych chtěl něco od Schoolboy Q, hele, tak Floating můžeš klidně.
0: No tak jo, tak budeme posílat Floating a do třetice to bude Lukas, ten taky poslal voiceovku.
3: Čau, tady Lukas, mohl bys tam zahrát, prosím tě, Oriona Hectora. Liguere, díky, pro všechny spíňáky, já to beru studia.
0: No tak jo, vybral jsem tady Vič, Hector, Ego, Orion, Skrt, já přesně nevím, jak se to vyslovuje, ale začneme s Coolboyem. No a další tracky můžeš posílat do apky nebo na naše číslo, Radio Spin a hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Fall in this bitch, transfusion with the drip drop, sauce everywhere, ring got broccoli in my ziplock.

0: Chill na spinu, s tebou Mára a už se blížíme pomalu do závěru Chill na spinu a taky hodiny, kdy hraju jenom podle tebe. Ještě stihneme pár tracků, určitě stihneme Martinu.
1: Hele, prosím tě, zahrajeme Smile od Tupeka ještě jednou. Pro všechny, co stávají z hrobu.
0: Já dneska stávám z hrobu úplně celý den. Fakt, rýma, to je pánská smrt, jako to se nedá. Zahraju taky Akimu.
2: Aki, Kuba. Jsem prostě takovej, nebo nějak tak to je.
0: No, jsi prostě takovej, Kubo, já ti to samozřejmě přeju a Marpa ti taky samozřejmě moc rád přeju. A zahraju ještě Rudolfovi.
3: Hele, tak poprosím od Lunize, I got five on it. Hele, pro všichni, kdo se chystá do práce, no.
0: No tak jo, tak Rudolf má před sebou noční, tak Rudo, dobře to zvládni, ať nám tam neusneš, ať nemusíš stávat z hrobu a jeden Lunis letí do éteru, Rádia Spin.

šestou hodinu a taky hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Máme 8. července, středu, svátek dneska slaví Nora a ode mě už je to dneska všechno. Ale nezoufej, protože Radio Spin nekončí, naopak od 8. tady bude československý underground, do kterého se můžeš připojit ty, jakožto začínající umělec, začínající rapper, a to přes naše webovky radiospin.cz, kde najdeš veškeré informace, a dneska se představí týpek jménem

0: taky ti ještě pustí jeden track, je taky s ním krátký rozhovor, který vede Jirka, takže od 8 československý underground, dneska Konra. No a my se společně ještě podíváme na počasí. Teploty jsou dneska kolem 22, večer se ochladí na 15, zítra bude slunečno celý den, bude kolem 24, no a potom by se teploty nakonec týdne měly zvednout, a to skoro až na 28. S tebou byl Mára a těším se na tebe zase zítra. Ahoj.
1: Spin Radio.
2: Dámy a pánové, After Work on Tour je...

0: restaurace Gemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně, v Bajt Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Radio Spin. Československý under.

to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, ne.

0: prázdninový Spin ráno.
1: A míci zakopali časovou schránku. Dali do ní loňský iPhone, láhev kole a 3D maketu Abrahama Lincolna. Nebo respektive jeho ruky.
2: To je prostě, jak kdyby zakopal nohu TG Masaryka.
1: Je to tak. Každopádně, co by zakopali spinneři? Tak to jsme řešili dneska ráno.
3: Čau, tady Honza. Hele, jelikož jsme v Česku, tak bych jednoduše tu kolu nahradil pivem. To tam prostě musí být, ne?
2: Správně.
1: Legit.
4: Tak určitě bych tam dal Romana.
2: Hezky,
1: ty vole.
4: To je český klenot. Dále bych tam dal včerejší Music Impro.
1: Souhlasím, včerejší Radio Spin Music Impro bylo legendární, brácho.
2: Děkuju. Takže bychom se zeptali Romana, co? Jestli si můžeme zakopat nějakou spin schránku?
1: Ale tak víš co? Zavoláme mu.
5: To mi dává smysl, máte moje svolení.
1: OK, to je super. Tak děkujeme moc, Romane.
5: Dobrý, zdravím z obchodňáku, čau.
1: Měj se hezky, čus.
2: Jo, z obchodňáku. Romane, děkujeme a neboj se, nemysleli jsme to tak, že by s tebe pak po vykopání byla nějaká vykopávka, jo?
1: Kamu, za tohle tě Roman vyhodí.
2: Tak uvidíme zítra, jestli se uslyšíme.
1: Od 6 do 9 tady na Rádiu Spin, mějte se krásně, čus.
2: Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.
6: Pusta něco jinýho, prosím, Spine. Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc repu v repu.

0: Vinárenskej underground. Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, vítám tě u pravidelného středečního pořadu Československej underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Conner. Čau, vítám tě ve studiu.
1: Ahoj.
0: Když by ses měl posluchačům představit pár větama, tak co bys o sobě řekl?
1: Tak jsem rapper, freestyler vlastně, tak to všechno vzniklo už před, já nevím, 15 lety, co jsme běhali po ulicích, tak to vzniklo vlastně freestylama, betlama, to jsem jezdil po republice na Slovensko, vyhrál jsem 3/4 vlastně eventů, dá se říct, a 5 let nazpátek jsem potkal Holoubeka, to je vlastně můj crewman z 242, tímto ho zdravím, tak jsme začali nahrávat věci, točit klipy a je to už hodně.
0: Co tě vlastně přivedlo k tomu rapu?
1: Tak život, já jsem ze sídliště. Život, vlastně můžeš se vypsat to, co tě štve a to, co máš na srdci, tak to můžeš někam předat dál. A baví mě to, naplňuje mě to.
0: Nějaký třeba interpret konkrétní, kterýho si třeba slyšel poprvé, kterýho jsi jako říkal, že tohle chci taky dělat?
1: Tí bylo hodně, ale když někoho takhle vypíchnu, tak ve svých dobách Orion.
0: Orion, a poslouchal jsi i něco třeba ze zahraniční scény?
1: Jo, takový ty klasiky Eminema, 50 Centa, jako za mladá, jinak jako poslouchám dodnes, ale spíš jako Anglii, UK sound.
0: Je někdo třeba konkrétní, o kom by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Určitě, ale neřekl bych, že interpret, ale jako sound. Když si vlastně pustíme, já nevím, z Anglie věci a to, tak všechno mě to svým způsobem ovlivňuje.
0: Takže britská muzika teď pro tebe je nejvíc.
1: Jo, number one.
0: Někdo třeba konkrétně z Britů, kdo tě baví?
1: 67 LD. Legendary.
0: Okay. Ty jsi říkal, že jsi z Českých Budějovic.
1: Ano.
0: Hudbu teda netvoříš sám, to už si tady řekl, že máš kolem sebe nějakou crew. Tak kolik vás je, s kým spolupracuješ?
1: Tak jsme dva, byli jsme tři, teď jsme dva teda. Máme vlastně svého kameramana, Denny Calta, tím toho taky zdravím. Jinak spolupracujeme skrz beaty jako internacionál. Máme beaty z Anglie, máme feety z Ruska, vlastně z Anglie máme taky feet. Spolupracujeme tady v Čechách vlastně s producentama a i s mladýma talentama.
0: Jak se celkově koukáš na vývoj rapu tady u nás v České republice?
1: Jako jsem rád, že to jde nahoru. Vlastně jsou v tom lové a peníze a sláva a všechno, ale je to hrozně moc jako za mě. Dneska to jako zkouší každý druhý a taky to pak tak vypadá.
0: Když jsi tady mluvil ještě o beatech, kde ty bereš beaty? Dělá ti je někdo nebo někde si je z netu bereš?
1: Hele, na začátku jsme vlastně si jenom stahovali, co jsme dělali první CD, tak to je jako mixtape, protože všechno je to stáhlý. A od jistý doby si kupujeme beaty, máme jako beatmakery a ty posílají beatpacky a vybereš si a koupíš. No.
0: Kolik už máš na kontě mixtapeů, alb?
1: Jeden společný mixtape, jedno EPčko drum and bassový s MZ-em, taky zdravím, a společný 242, co vyšlo tenhle rok. Takže vlastně tři projekty zatím.
0: Zatím tři projekty a pracuješ tady na nějakým dalším?
1: Jo. Pracujeme na dalším společným vlastně 242 Gang s Holoubekem. A jinak mám hromadu svých jako věcí, co ještě bude vycházet jako singly s klipama.
0: A zaměřuješ se spíš na to, že vydáváš jednotlivý singly, nebo chceš udělat nějaký koncept a dát to do alba spíš? Co myslíš, že za tebe teď jako frčí víc?
1: To já myslím, že ty singly, jo.
0: Takže vlastně jdeš i sám touhle cestou?
1: Jo. My jsme vlastně na tomhle začali. My jsme vydávali nejdřív jenom jako klipy, singly, a pak jsme udělali vlastně ten projekt. A řekl bych, že singly.
0: Klipy, ty jsi tady zmínil teda kameramana, který vám s tím pomáhá. Ty, když jdeš dělat klip, tak si to sám vymyslíš, nebo to vymýšlíte z crew? Jak to vzniká, když vzniká klip?
1: Jakdy. Někdy jako vím, co bych tam chtěl, a nikdy ne, a vlastně ten náš kameraman, to je taková hlava na tohle. Já v tomhle tom nejsem úplně jako zaběhlej, nejsem v tom dobrý, bych to takhle řekl. Takže spíš jako je to na něm, no.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Conner.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

0: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je tentokrát Conner. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Tak svoboda vyjádření názoru. Vlastně leveling, jakože můžeš růst pořád.
0: Bylo to u tebe vždycky jenom o rapu, nebo si nějak ten vývoj u tebe byl přes jiný žánry třeba v minulosti?
1: Vždycky u rapu. Jako ne, že bych jako poslouchal jenom rap, ale takhle, když se ptáš, tak jenom u rapu, no.
0: A když stras zaslechneš něco i jinýho mimo rap, tak myslíš, že to i ovlivňuje pak ty rapery jako takový, když poslouchají, co já vím, třeba drum and bass, jinou hudbu zkrátka?
1: No, jako za mě asi ne, nebo mě to neovlivňuje. Myslím si, že nikdo určitě může, že jo. Ale mě ne, no.
0: Co je za tebe největší faktor v rapu? Co musí rapovej track mít, aby si řekl, že to je dobrý?
1: Tak všechno, text, pokoru, váhu, flow, vlastně všechno, image, charisma, jako člověk zatím, jako hromadu věcí. Někdy stačí jako i beat, který vlastně hraje, lidi si to jedou, a když to pak jako do toho zapadne i ten text a všechno to jde jako do sebe, má to ten vibe, tak potom jako je to hit za mě, no.
0: Ty jsi tady zmiňoval freestyle battle, na který jsi jezdil teda po republice. Řekni mi nějaký třeba největší eventy, který jsi zúčastnil.
1: Třeba hiphopkem jsem vyhrál.
0: Okay.
1: Když se o tom bavíme, tak já jsem 5 let nejezdil, protože se tady neděly akce. 2 měsíce nazpátek jsem vyhrál tady v Praze v Krosu, když tam byl Onyx na Unifestu, tam jsem vyhrál. Teď za týden jedu do Chebu na další battle. Že se tady dělali eventy, ale vyhrál jsem to jako hromadu hip-hop every a na Slovensku jsem jezdil na Restart Freestyle Battle, kde bylo 9 zastávek kvalifikací a pak ty battle byly v Piešťanech, kde bylo snad 10 000 lidí, jako velký.
0: Připravuješ se nějak tady na ty battle? Dá se na to nějak připravit?
1: Ne, za mě ne. Já jsem to piloval denodenně a to je vlastně ta příprava. Pak se to promění v to, co tam jako vyšlo.
0: Jak to vlastně vypadá takovýhle rap battle? Vy tam dostanete vždycky nějaký random beat, do kterého dáváte text, který nějaký svůj máte asi připravený. Dopředu ty beaty neznáte?
1: Ne, ne, ne. A text žádný připravený, to je všechno jako z hlavy.
0: Všechno z hlavy.
1: Všechno, všechno.
0: To je masakr.
1: To si vlastně odpovídá, že jeden řekne, nebo mělo by to tak být. Nevím, jestli to mají tak jako všichni. Já většinou i dřív, když jsem začínal a chtěl jsem jako, já nevím, třeba první 2 věty, který by jako bavili lidi, tak když jsem to tam chtěl dát, tak jsem se zasek, protože jsem nad tím furt přemýšlel, ale a čistě to takhle není, takže.
0: A je to fakt skutečně jako battle, že tam jste 2 a battlíte proti sobě?
1: Jo, skutečný battle, no, určitě.
0: Máš nějaký lidi, který bys nazval třeba, že jsou tvoji rivalové, který takhle objíždějí takhle stejný třeba akce jako ty a battlujou?
1: Dneska už v tomhle jména nejsou. Nebo jako pár jich je, ale třeba Cruiseman, ale ten už nejezdí, to je z Plzně, co dělá Medcirkusy a takovýhle věci. Jinak jako moc toho dneska není, ale teď jsem se třeba přihlásil do toho Chebu a tam mě překvapilo, že bylo přes 100 přihlášek.
0: Takže myslíš, že to ještě neupadá úplně ty rap battle, že ještě
1: já
0: stále
1: si myslím,
0: to
1: že by se to. Já si myslím, že by se to mohlo jako vrátit spíš. Dřív to jelo, za doby Resta, Tafroba a tak dále. A já si myslím, teď to mělo jako tu mrtvou dobu. Já jsem vlastně vyhrál ty eventy, když to spadlo, tak potom ty roky všechny jsem tady byl jako number one, nebo jeden z mála, nejezdil jsem na Moravu, jednou jsem tam byl, vlastně tam jsem nevyhrál ten event, ale byl jsem tady vlastně ty roky jako po nich. Jinak bych třeba nebyl tam, kde jako jinak bych nedotáhl to, co jsem dotáhl.
0: Jak je pravda, že Rest, Tafrop, taky velký jména vlastně takhle freestylingu, battlů, takže už se tomu nevěnujou, že už prostě jedou jenom tu klasiku, prostě vydávají. Na čem aktuálně pracuješ? Na co se posluchači můžou od Connera těšit do budoucna teď?
1: Tak jak jsem tady zmiňoval, tak makáme na projektu 242 Gang s Holoubekem, který přijde další rok. Tenhle rok vlastně vyšly už 2 CDs, jak jsem tady řekl. Vlastně Chábr vydává ještě svoje, teďka v prosinci, tak buďte připravený, vydává se toho fakt hodně. A jinak další rok, další projekt a mezi tím singly, je to hrozně moc, makáme furt.
0: Jak tě posluchači najdou na sociálních sítích, aby tě mohli sledovat?
1: Tak Instagram Conner242, YouTube 242 Gang, Spotify, všechny tyhle platformy, TikTok taky vysílám občas, tam mám docela hromadu lidí, taky zdravím tuhle komunitu, takže tam mě najdete.
0: Oni teď celkově hodně se hudba propaguje právě přes Reelska, TikTok a tyhle věci. Jedeš i tohle?
1: Jo.
0: Dáváš
1: jo,
0: tomu
1: jo.
0: Nějakou váhu?
1: Jo. Musíš vlastně, když to chceš někam jako protlačit, tak to asi bez tohohle nejde, no už dneska.
0: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer

0: Rádio Spin, Jirka a taky Conair. My jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: Bude to Beton v žilách. Je to track vlastně o sídlišti. Vyšlo to teď v neděli a je to z mýho sídliště, kde jsem vyrost. Takže popisuje to dění vlastně každý, kdo prožil ulici nebo v uvozovkách v mých letech, tak ví, o čem tam rapu.
0: Takže novinka vlastně, čerstvá věc.
1: Ano, ano, ano.
0: Tak jdem rovnou na to.
1: Můžeme jít na to.
2: Listen. Radio Spin. Conair. 242.

0: Tohle byl Conair, host pořadu Československý underground. Díky moc, že jsi tady na nás dneska udělal čas. A jestli máš teď ještě nějaký poslední slovo tady pro naše posluchače, tak teď je ta pravá chvíle.
1: Tak zdravím posluchače Radio Spin, Conair 242. Další rok nám vyjde CDs. Buďte u toho, sledujte sítě. Jinak bych chtěl pozdravit svého sponzora Gazdu. Chtěl bych pozdravit Grind Time, který jsou s náma od začátku. Chtěl bych pozdravit všechny doma na jihu. Chtěl bych pozdravit celou republiku.
0: Super, tak díky moc ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu nebo neděli v repríze. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na rádiu.

0: si předrážejte to.
1: Já to předrážím.
2: Co to je? To je předražená. To je jako dražé, nebo co?
0: Ale co bude?
2: Dražba Luna Park.

0: do uší. Hip hop.
1: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám

0: tady Petr Jákl, posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Co? Ty králo, to je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
3: Jedna, ty vole.
2: No, jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
3: Proč tam nebyl, ty vole?
2: No jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
3: Tak už jsi se přepočítal, frajerku, co?
2: Cože?
4: Já,

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede haso. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu

0: Prázdninový spin ráno.
1: A míci zakopali časovou schránku. Dali do ní loňský iPhone, pláhe v kole a 3D maketu Abrahama Lincolna. Nebo respektive jeho ruky.
2: To je prostě, jak kdyby zakopal nohu TG Masaryka.
1: Je to tak. Každopádně, co by zakopali spinneři? Tak to jsme řešili dnes ráno.
3: Čau, tady Honza. Hele, jelikož jsme v Česku, tak bych jednoduše tu kolu nahradil pivem. To tam prostě musí být, ne?
2: Správně.
1: Legit.
4: Tak určitě bych tam dal Romana.
2: Hezky.
4: To,
1: vole.
4: To je český klenot. Dále bych tam dal včerejší Music Impro.
1: Okay,
2: to je tak, ty jsi král.
1: Souhlasím, včerejší Radio Spin Music Impro bylo legendární, brácho.
2: Děkuju. Takže bychom se zeptali Romana, co? Jestli si můžeme zakopat nějakou spin schránku?
1: Ale tak víš co, zavoláme mu.
5: To mi dává smysl, máte moje svolení.
1: OK, to je super. Tak děkujeme moc, Romane.
5: Dobrý, zdravím z obchodňáku, čau.
1: Měj se hezký, čus.
2: Jo, z obchodňáku. Romane, děkujeme a neboj se, nemysleli jsme to tak, že by s tebe pak po vykopání byla nějaká vykopávka, jo?
1: Kamu? Za tohle tě Roman vyhodí.
2: Tak uvidíme zítra, jestli se uslyšíme.
1: Od 6 do 9 tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně, čus.
2: Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švech. V prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

Spotify. Reggae je můj zákon, moje pravidla a ústava. Nepřikláním se doleva, nepřikláním se doprava. Kávary reggae svědčí univerzální pocit. Dobrá meditace ve dne, dobrá meditace v noci.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči

0: Poslouchám spin, udělám se.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Vypracám. Au.

čistej, očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vytnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hejt.

0: Tohle byl Conair, host pořadu Československý underground. Díky moc, že jsi tady na nás dneska udělal čas. A jestli máš teď ještě nějaký poslední slovo tady pro naše posluchače, tak teď je ta pravá chvíle.
1: Tak zdravím posluchače Radio Spin, Conair 242. Další rok nám vyjde CDs. Buďte u toho, sledujte sítě. Jinak bych chtěl pozdravit svého sponzora Gazdu. Chtěl bych pozdravit Grind Time, který jsou s náma od začátku. Chtěl bych pozdravit všechny doma na jihu. Chtěl bych pozdravit celou republiku.
0: Super, tak díky moc ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu nebo neděli v repríze. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
1: Hezký večer, díky moc.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci.

0: jo.
1: Prázdninový spin ráno.
2: Amici zakopali časovou schránku. Dali do ní loňský iPhone, láhev koleje a 3D maketu Abrahama Lincolna. Nebo respektive jeho ruky.
3: To je prostě, jak kdyby zakopal nohu TG Masaryka.
2: Je to tak. Každopádně, co by zakopali spinneři? Tak to jsme řešili dneska ráno.
4: Čau, tady Honza. Hele, jelikož jsme v Česku, tak bych jednoduše tu kolu nahradil pivem. To tam prostě musí být, ne?
3: Správně.
2: Legit.
5: Tak určitě bych tam dal Romana.
3: Hezky,
5: ty vole. To je český klenot. Dále bych tam dal včerejší Music Impro.
2: Souhlasím, včerejší Radio Spin Music Impro bylo legendární, bráko.
3: Děkuju, takže bychom se zeptali Romana, co? Jestli si můžeme zakopat nějakou spin schránku?
2: Ale tak víš co, zavoláme mu.
6: To mi dává smysl, máte moje svolení.
2: OK, to je super, tak děkujeme moc, Romane.
6: Dobrý,
2: zdravím z obchodňáku,
6: čau.
2: Měj se, hezký čus.
3: Jo, z obchodňáku. Romane, děkujeme a neboj se, nemysleli jsme to tak, že by z tebe pak po vykopání byla nějaká vykopávka, jo?
2: Kamu, za tohle ti Roman vyhodí.
3: Tak uvidíme zítra, jestli se uslyšíme.
2: Od 6 do 9 tady na Rádiu Spin, mějte se krásně, čus.
3: Čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na Rádiu.

one night all we got. Just one.